Zupke Mama.

Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kryďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou,

0: Vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron. Zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi. Jo?
0: To teda ne.
1: Není.
0: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
0: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
0: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
0: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
0: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
2: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vzniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne, přisyp do bazénu sůl, nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky,

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dopravu v Liberci komplikuje výluka tramvají do Lidových sadů. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Jablonec nad Nisou připravuje opravu budovy bývalé ubytovny Neptun. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty až 34 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Celní správa odhalila v Liberském kraji nelegálně uskladněný kratom. Informoval o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili

0: Mě byla taková úmrtí dvě. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Jablonec nad Nisou pokročil s přípravou rekonstrukce bývalé ubytovny Neptun. Požádal o dotaci. 9-podlažní budovu v Liberecké ulici město získalo letos v květnu. Přestavit ji chce na městské byty. Celkem by jich mělo vzniknout 34. Velikosti bytů budou různé, od 1+KK až po 3+KK. Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 100 milionů korun. Dotací chce pokrýt zhruba 3/4 ceny, říká primátorův náměstek Jakub Chuchlík za Piráty.
2: Včera byla podaná žádost o dotaci 76,5 milionů korun. My teďka jsme požádali o stavební povolení, samozřejmě ještě můžou přijít nějaké dílčí požadavky na úpravu a rádi bychom soutěžili zpracovatele prováděcí dokumentace.
1: Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice. Vozidlo museli hasiči vyprostit z výlohy restaurace. Podle stanice ORF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál.
3: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách naměříme 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na průtahu Libercem probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno vám přeje Český rozhlas Liberec i Jana Fričová. V Jablonci nad Nisou ve čtvrtek začal 12. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, který se koná ještě dnes. Co na něm návštěvníky čeká, tak to vám prozradíme už za chvíli.

0: Ještě jednou krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Liberec. Už po 12. se v Jablonci nad Nisou koná Mezinárodní folklorní festival. Jeho program začal už ve čtvrtek prvním koncertem na letní scéně Jablonického Eurocentra. Končit bude až dnes a nabídne taneční a hudební vystoupení českých i zahraničních folklorních souborů. Na zahájení festivalu se byl podívat i reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: Program prvního dne a vlastně i celého mezinárodního festivalu otevře slovenská skupina Čarovné ostrohy pod vedením vedoucího souboru Petra Živnera.
2: My jsme taneční soubor, ale máme tu samozřejmě i kapelu, která pozostává z těch nejlepších slovenských muzikantů. Je tu například superstarista a vítěz X-Faktoru Peťo Bažík, alebo frontman skupiny Modus Juraj Zaujec, alebo bubeník skupiny Elán a tak dále. Takže v tomto jsme najprv speciální a potom jsme speciálny v tom, že preonačujeme ľudové tance a ľudové piesne na rokový spôsob.
1: Mezinárodní folklorní festival v Jablonci nad Nisou spolupořádá taky Kultura Jablonec a o programu už se bavíme s mluvčí Kultury Jablonec Radanou Šefrovou.
3: Já bych určitě lákala na ty zahraniční soubory, když je to mezinárodní folklorní festival, to jsou to slovenské soubory ve čtvrtečním programu Čarovné ostrohy a pak v pátečním a sobotním programu je to folklorní soubor z Trenčína, Trenčan. Mě na něm zaujalo to, že i když je to vlastně jeden z nejstarších souborů, co se týče založení, tak naopak ti členové, ty tanečníci a muzikanti patří k velmi mladým a mají tam věkovou hranici do 19 let. Takže to je skvělá kombinace, že vlastně je tam ta tradice ze západního Slovenska předávaná vlastně po generace a zároveň předávaná už mladými lidmi.
1: Tím, že festival je mezinárodní, tak tady samozřejmě lákáte hlavně na zahraniční účast, ale tím, že je folklorní, tak se zaměřuje i na různé kultury další, nejenom takovou tu tradičně českou. Máte třeba k tomuto nějakého speciálního hosta?
3: My tady máme romský soubor Amare Bachtale Čave. Loni měl premiéru a Mile nás překvapilo opravdu tou energií, vlastně těmi tanečními kostýmy. A letos to budou znovu, takže jsme rádi, že vlastně si to můžeme takhle zopakovat. Je tady i vlastně česko-ukrajinské centrum a ještě když se vrátím k té romské kultuře, tak máme tady cymbálovku Páni muzikanti, což jsou opravdu výborní muzikanti, takže vlastně i jiné, dá se říct, národnosti tady určitě máme.
1: Zároveň folklor není jenom o hudbě, i když samozřejmě to bude největší lákadlo tady na festivalu, ale máte k tomu i nějaký další doprovodný program, který ukáže i jiné folklorní aspekty?
3: Lidé si můžou vyzkoušet různá stará řemesla sami. Mě zaujal konkrétně vošouch, což má být bramborová placka, možnost si prostě vyzkoušet si udělat tu bramborovou placku nebo pletení sítí, což je práce rybáře, něco na hrnčířském kruhu, jako keramiku. Je to taková jenom ochutnávka těch řemesel.
1: Hlavní program festivalu jak v pátek, tak v sobotu začíná v 10 hodin dopoledne a končí po 18. hodině.
0: A podrobný program najdete na webu 365jablonec.cz, který se zaměřuje na kulturní a společenské dění na Jablonecku.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne dnes v sobotu bude skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat také oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k 31 až ke 34 stupňům Celsia a velmi teplo bude i na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý vítr jižní směrů nebo jen proměnlivý, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Tak to byla předpověď počasí pro Liberecký kraj na sobotu 20. června.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: Single X a píseň Proměna na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Čert nikdy nespí a tak je dobré mít dobrou pojistku. Ať už jde o úrazové cestovní pojištění nebo pojištění nemovitosti. Jaké jsou první kroky k nahlášení pojistné události? Na to se Iveta Kalátová zeptala tiskového mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka.
1: V občanském zákoníku je vlastně řečeno, že byste to měli udělat bez zbytečného odkladu, ale samozřejmě tady ta formulace se dá vykládat různě a z našeho pohledu je to o tom, že byste skutečně tu pojistnou událost měli nahlásit co nejdřív. Samozřejmě někdy to ty okolnosti neumožňují. Někdy potřebujete si nejdřív zařídit, abyste vůbec v té domácnosti mohli být. Typicky je to, když jsou třeba povodně nebo záplavy.
2: Nebo požár,
1: tak tam samozřejmě primárně řešíte to, abyste mohli bydlet, nebo abyste vůbec zabránili tomu, aby se ta škoda nějak rozšiřovala. Takže je to věc hodně jako situační. Ale my určitě doporučujeme, jak jenom je to možné, tu škodu nahlásit. Dneska můžete nahlásit škodu do pojišťovny pořád telefonicky. Mnohem víc lidé dneska už to řeší přes webové formuláře na stránkách pojišťovny. V podstatě, když byly před pár lety ty velké povodně, tak v 70% případů už to lidé hlásili skutečně online, takže stává se to něco jako norma. A je to vlastně velmi pohodlné, protože vy to nejenom nahlásíte, ale můžete tam rovnou přiložit nějaké fotografie a je to v podstatě u nějakých jako jednoduchších škod jste za 3 minuty hotový a je to, ta pojišťovna o té škodě ví a hned vlastně ji začíná jako řešit. Můžete ji samozřejmě nahlásit i na pobočce, nebo u svého pojišťovacího poradce, pokud někoho takového máte. Ty cesty jsou dneska v podstatě takovéhle a na kohokoliv, kdo tu pojistnou událost hlásí, tak to neklade to nějaké zvýšené nároky. Vy vlastně dneska potřebujete vědět velmi často jenom svoje jméno, mnohdy i rodné číslo a třeba jenom svůj telefon, nemusíte znát ani číslo té pojistné smlouvy, to už je všechno, co si ta pojišťovna na základě těch předchozích údajů dohledá. Takže...
2: No, tak pokud vám to odnese voda, tak potom je to těžko dohledatelné.
1: Ale chci říct, že dneska už to funguje takhle jednoduše, že dřív jste musela opravdu nahlásit číslo smlouvy a tak dále. My už dneska se dokážeme v těch systémech orientovat velmi rychle a tady ty požadavky vlastně na klienty mnohdy nemáme.
2: Mm-hmm. Tak je tady šetření posouzení, že pojišťovna provede vlastní tedy šetření posouzení škody, ale v některých případech může být potřeba třeba i inspekce místa škody nebo další odborné posudky. To znamená, kdo se potom volá k tomu posouzení?
1: U každé pojistné události dneska už pojišťovna potřebuje být fyzicky na místě. To je potřeba říct, pokud je to nějaká menší škoda, tak pojišťovně stačí, pokud ji zdokumentujete. A ona na základě těch podkladů je schopná tu pojistnou událost vyřešit. Samozřejmě pokud je to nějaká rozsáhlejší škoda nebo škoda, která je nějakým způsobem netypická, nebo vy i trváte na tom, aby tam ten mobilní technik přijel, tak samozřejmě my tam ty naše specialisty posíláme a ti potom na místě vlastně dělají šetření. To znamená, měří rozsah té škody, fotí to, popisují velmi detailně, k jakému poškození došlo. To jsou všechno věci, které ten pracovník samozřejmě udělá. Pokud je to škoda jednoduchá, tak tohle to vlastně je na straně.
3: Český rozhlas Liberec.

0: novinky z domova a ze světa už nám prozradí Iveta Bláhová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce opravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma. Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. V Krkonoších pokračuje turistický dálkový pochod Krkonošova stovka. Účastníci odstartovali včera v 8 hodin večer z Vrchlabí. Většina je připravená zdolat 100-kilometrovou trasu non-stop chůzí, někteří ale zkouší trasu uběhnout. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Nejsilnější bouřky by se měly vyskytnout v Čechách. Doprovázet je může vítr, kroupy nebo silný přívalový déšť. Hrozí tak třeba zatopení sklepů, podjezdů nebo rozvodnění menších toků. Tenisky Marie Bouzková a Karolina Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bouzková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů a bio je na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanová kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, když dokážete překonat smrt a podruhé se narodíte, vyhrajete 500. V běžném životě by to znělo jako holý nesmysl, ale na divadelních prknech se může stát cokoliv. Počkejte si těsně před čestou na příhodu, o kterou se s námi kdysi podělil herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Nejprve však budeme hledat českou filmovou stopu.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Tak my máme teprve šestý den, neboť je sobota 20. června a vy rozhodně nespíte, pokud posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my se teď vypravíme do filmového světa. V dnešním seriálu Česká filmová stopa Jan Křemen se ohlédne za dvěma čtvrt století starými filmy z období druhé světové války.
1: Prozradím vám to hned na začátku. Ne, čeští filmaři se na natáčení amerického velkofilmu Pearl Harbor z roku 2001 nepodíleli. Film produkoval Jerry Bruckheimer a režíroval Mike Bay s výhradně americkým štábem. S tématem druhé světové války a letectví je však spojen český film Tmavo-modrý svět, který Jan Svěrák natočil také v roce 2001, který se natáčel ve stejném období. V médiích se tehdy objevily spekulace a diskuze o tom, zda se tvůrci filmu Pearl Harbor scénaristicky neinspirovali právě tímto českým snímkem. Kde se tyto spekulace vzaly? Zdeněk Svěrák nosil myšlenku na film o našich pilotech v britské RAF několik desítek let. Piloti druhé světové války byli jeho hrdinové. Když se začal sestavovat tým pro realizaci tohoto filmu, tak se zde začali objevovat i lidé z Francie a Velké Británie. Když se poté v kinech objevil film Pearl Harbor, tak se začalo mluvit o tom, že někdo Američanům poskytl scénář. Jak se ale ukázalo, byla to jen náhoda. A tak jediné, o čem dnes můžeme spekulovat, je pouze to, že kdyby nebyl natočen Pearl Harbor, určitě by byl na Oscary nominován film Jana Svěráka.
2: Franto! No? Vidím ho. Jedna hodina, letí blízko.
3: Jo. Spearhead Blue Leader calling Wizard.
4: Roger, Spearhead Blue.
3: We have him. I'd say he's headed for Sheffield.
4: Well done. Get him before he lays his egg.
3: Roger, Wizard.
1: Každopádně tento film je důkazem toho, že tak, jako se naši odborníci podílejí na vzniku zahraničních snímků, tak se stejně tak podílejí odborníci z celého světa na vzniku vybraných českých filmů. A ten Svěrákův mezi ně patří. Každopádně dnes už tento film v kinech nedávají, ale vy jej můžete čas od času vidět v televizi. A své čekání na tento velkofilm si můžete například dnes zkrátit návštěvou kina, kde má svou premiéru český komediální horor Tahle party je dead. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat také oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupají až ke 34 stupňům Celsia. Na horách se budou pohybovat také ve velmi vysokých hodnotách 27 až 30 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů nebo jen proměnlivý, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Bio je na stupni číslo 3, což svědčí o tom, že to počasí bude pro člověka velmi silná zátěž. Meteorologové říkají, že bouřky mohou doprovázet zejména přívalové srážky s úhrny i kolem 40 mm vody, silným větrem nebo kroupami. Kombinace vysokých teplot a vlhkosti bude v odpoledních hodinách výrazně zatěžovat lidský organismus. Tak na to pamatujte a dávejte na sebe pozor.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 9.51 a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. My jsme teď zapátrali v rozhlasovém archivu, abychom našli další příspěvek pro vás, který doufáme ve vás vzbudí i trochu veselí. Když totiž kdysi do našeho zábavného pořadu zavítal Zdeněk Srstka, pochlubil se, že v divadle hrál i po boku Luďka Munzara a Petra Štěpánka. Bylo to v Ibsenově dramatu Nápadníci trůnu a přišel tehdy o 500. Prohrál jí v sázce, kterou uzavřel právě s Luďkem Munzarem.
1: Já pana Munzare, když si ho pak zapíchnu, ten byl takový zasouvací meč. To znamená, že to leze do něj, ale to vypadá jako, ale ono to leze do toho meče, že jo, ten konec. A mě tu pirulku vždycky a ta krev mu tak jako takhle tekla. Já pana Čeče, ale když tě tam propíchnu, ty tam zůstaneš vyset na těch schodech a ten Štěpán, když jde k ty korunovaci, tak tě musí překročit a vlastně tam jako nemůžeš se odvalit někam dál. On říkal, no jestli ti to teda vadí nebo nevadí, tak já můžu zase obživnout. A pro teď budeš mrtvej. Prodal o 500. No tak jsem ho zapík, ještě jsem do něj kopnul. On udělal, je! A teď mi řekl něco očklivýho, ještě ty, tak dále. Tak já to Štěpánka uvádím, aby ho překročil. Když takhle zvednu nohu, tak ten Munzar vlít jako lasička z té země, obejmul ho a povídá, co jsi mi to, bratře, udělal? A umřel po druhý. Díky. No. A ten Munzar se jaký spálil, protože on tam má takový proslov z začátku, takový pětiminutový. A tam byla věta, kdo jste a odkud přicházíte? No takhle to furt fungovalo, jednou tam byl šramot za Dune. Tam šlo asi 20 lidí, jaký 130-kilový hromotluk. A ten Munzar do toho, jak oni šli, vypálil. Kdo jste? A odkud přicházíte? A ten Frej povídá. My jsme z jezeny Rudá Záře. A porouchal se nám autobus.
2: Český rozhlas Liberec.

horšie. Lítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště. Areál bude uzavřený. V Semilech dnes slavnostně odhalí pamětní desku skladateli a Jindřichu Hiblerovi. V Liberecké ulici na Žižkově začne výstavba dalších bytových domů. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 34 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky už nefungovaly, byly zavřený. Chápu, že veřejnost to přes léto používá, ale mělo by se to dělat během léta, tak aby to sloužilo pro výuku dětí. Realizace je tam, myslím, 12 týdnů.
1: Lidé v Semilech dnes poprvé uvidí pamětní desku věnovanou Jindřichu Hiblerovi, semilskému rodákovi, sbormistrovi a hudebnímu skladateli. Slavnostní akt začne v 10 hodin dopoledne u jeho rodného domu vedle historické radnice, doplňuje předseda spolku rodáků a přátel Semil Miloš Plachta.
4: Byl sekretářem Josefa Bohuslava Perstra, významného českého skladatele.

0: Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá a tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Počasí. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Dnes je den uprchlíků. Ten má napomáhat porozumění pro jejich těžkou situaci a také ocenit odolnost i odvahu při obnově budoucnosti. Inspiraci z našeho regionu máme připravenou a nabídneme vám ji ještě před 6:45.

0: Nestárnoucí Gilbert Beko a jeho píseň o růži, kterou znáte jistě i v českém překladu a v interpretaci Heleny Vondráčkové. Podívej, kvete růže. Posloucháte Český rozhlas Liberec. 20. červen jako Světový den uprchlíků vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2001. Byl to akt k 50. výročí Ženevské úmluvy o právním postavení a statutu uprchlíka s výjimkou válečných zločinců. Nejvíce ukrajinských válečných uprchlíků na jednoho obyvatele je v Evropské unii dlouhodobě v České republice. Ve východních Čechách jim pomáhá kromě jiných organizací a spolků i Královéhradecká charita.
1: Den uprchlíků, téma i pro charitu. Paní Světlana Sazečková teď reprezentuje tuhletu oblast pomoci.
2: Ano, pracuji pod diecézní charitou Hradec Králové a osobně v integračním centru pro cizince Hradec Králové.
1: A jste interkulturní a komunitní pracovník pro regiony Vrchlabí a Trutnov. Jste Ukrajinka, už tady žijete dlouho a přesto ten milník, to bylo před válkou a to je teď, máte pořád v paměti.
2: Ano, nedá se na to zapomenout.
1: V současné době žije v České republice přes 1 130 000 cizinců. Občané Ukrajiny tvoří víc než polovinu, téměř 613 tisíc a necelých 400 tisíc z nich jsou držitelé dočasné ochrany. Značná část je zapojená do pracovního procesu, nicméně pro český systém jde o velkou zátěž. Přesto Česká republika v poskytování nezbytné podpory těm, kteří prchají před válkou, pokračuje. V čem spočívá pomoc charity?
2: Diecézní charita v Hradci Králové poskytuje služby integračního centra pro cizince. Dále tam je poradna pro cizince a uprchlíky plus služby sociálního šatníku. Neposlední řadu taky je pod diecézní charitou v Hradci komunitní centrum Most, kde je otevřeno všem na podporu cizinců a jejich začleňování do majoritní společnosti.
1: Jak je to s financemi?
2: Hodně charita pracuje na evropských projektech, které se dávají na rok nebo někde na dva roky, se vyúčtovají, stejně tak procházejí i ty kurzy z češtiny. Za ty 4 roky už se situace trošku sklidnila. Víceméně, když už někdo přijíždí z Ukrajiny jako uprchlík, tak už jede k nějakým svým známým, příbuzným, žijící tady, tak oni jim pomáhají a navedou na správný směr. Alespoň řeknou, na koho se můžou obrátit, kdo jim pomůže, mají nějaké telefonní čísla. Už je méně lidí, ale je to více zorganizované.
1: Co je v té práci nejnáročnější?
2: Najít čas na každého, vyslechnout, pochopit, porozumět ty situace.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás v Libereckém kraji čeká horké a dusné počasí. Odpoledne a večer počítejte i s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 31 ke 34 stupňům Celsia. Na horách pak vystoupají až ke 30 stupňům Celsia. A bio, to je na stupni číslo 3, čili těžká zátěž, proto na sebe dávejte opravdu pozor. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. V té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět. Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.

0: A ve studiu Českého rozhlasu Liberec už je připravená Iveta Bláhová s krátkými zprávami.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice v Kamenickém Šenově na Českolipsku vybuduje parkoviště u sklářské školy a postaví v centru města veřejné toalety. Na projekt za necelé 3 miliony korun město získalo 3 milionovou dotaci. Parkoviště by mělo být dokončené ještě letos, toalety na začátku příštího roku. V Liberci budou i nadále fungovat domovníci. Město je bude využívat i po skončení tříletého evropského projektu. Jejich počet ale snížil o třetinu. Aktuálně je v Liberci 6 domovníků. Od listopadu už budou jenom 4. Město je bude platit ze svého rozpočtu. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu fakulty textilní na Liberecké technické univerzitě. V jablonských ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundy Bugyo, zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. U fotbalistů Slovanu skončil trenér Radoslav Kováč. Vedení Slovanu už oznámilo jeho nástupce. Tým převzal 45-letý slovenský kouč Branislav Fodrek. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Pacařice, Sichrov, dále přes Žárek, Jílové do Hodkovic.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemné probouzení do sobotního rána s Českým rozhlasem Liberec vám přeje Jana Fričová. Dnes nás čeká skutečně žhavé počasí a my pro vás máme pozvánku hned na 3 různé akce v Libereckém kraji. Pozveme vás na Senoseč, na koncert klasické hudby i na sklenku vína.

0: Naladěný máte Český rozhlas Liberec a my jsme za vás pročetli webové stránky obcí a měst Libereckého kraje a vybrali jsme pro vás několik pozvánek. Pro milovníky klasické hudby máme na dnešek jeden tip. V kostele svatého Maximiliána v Křižanech začne v 16 hodin koncert Sdružení nadšených neprofesionálních muzikantů AKS Liberec a zazní skladby jako Jana Václava Antonína Stamice, Josefa Myslichmečka, Jana Zacha, Johana Sebastiana Bacha i Johana Brámse. No a slíbila jsem vám také Senoseč, tak tu připravil okrašlovací spolek Břevniště, Útěchovic a Hamru na jezeře. Pořádají dnes, jde o komunitní Senoseč a tentokrát se bude sect v obecním sadu za kapličkou na Křížovém vršku. Sraz sekáčů je v 10 hodin, občerstvení je zajištěné a pořadatelé prosí, abyste si sebou vzali nástroje, tedy například křovinořez, nůžky na větve, hrábě a citujeme machři, ať si vezmou kosy. No a podrobnosti najdete na webových stránkách www.obechamr.cz. No a také jsem vám slíbila pozvání na sklenku vína a to hnedka větší sklenku vína, neboť dnes vypuknou v Turnově turnovské pohárky. Zveme vás tímto do krásného prostředí městského parku v Turnově. Více jak 80 vzorků vína můžete ochutnat, ale pozor, počet vstupenek na turnovské pohárky je omezený. V ceně vstupenky za 100 korun je 100 korunový kupon na odběr vína. A na co se ještě můžete těšit, kromě večerní afterparty, tak to je neomezená degustace vína, tematické soutěže, cymbálová muzika, sladké i slané dobroty, vyzrálé sýry z Tyrolska. Hrát k tomu všemu bude harmonikář a se sklenkou se můžete vyfotit také v instalovaném fotopointu. No a novinkou a překvapením bude zřejmě vinná fontána. To vše dnes v městském parku v Turnově. Tak, to byly krátké pozvánky na některé akce v Libereckém kraji a zval vás Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A když už jsme vás pozvali na ty akce v Libereckém kraji, které jsou všechny pod širým nebem, tak vám prozradím ještě i počasí. Ráno a dopoledne bude v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách se vyšplhají taky k závratným teplotám, a to 27 až 30 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů nebo jen proměnlivý v přehánkách a bouřkách vítr přechodně zesílí. O náročnosti počasí svědčí i bio, to je na stupni číslo 3, čili vysoká zátěž. No a meteorologové říkají, že bouřky mohou doprovázet zejména přívalové srážky z úhrny i kolem 40 mm, silným větrem nebo kroupami. Kombinace vysokých teplot a vlhkosti bude v odpoledních hodinách výrazně zatěžovat lidský organismus, a proto vám klademe na srdce, dávejte na sebe pozor.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byla naléhavá výzva písničkáře Pokáče. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Dnes tu máme ještě hádanku. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu, a v létě naopak udržuje všechno, třeba i ovoce, ledově studené. Co je to? Ano, správně, je to termoska. A protože léto je za rohem, děti se na ní zeptala i redaktorka Tereza Beránková.
2: Víte, děti, k čemu je termoska?
3: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
4: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití.
5: A ona je plastová a já ji mám elastičovou.
2: A jaké pití si do ní dáváš?
5: Šťávu nebo někdy vodu.
2: Čemu ty si myslíš, že je termoska?
6: Aby se mohlo pít.
2: A co se do termosky může dávat?
5: Třeba šťáva nebo voda a tak dále.
7: Třeba nějaká voda nebo kofola.
8: Čaj hlavně. Když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
2: A jak to, že bude furt stejně teplej?
8: Protože ta termovka je teplá.
9: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.
2: A co se může ještě do termosky dávat?
9: Polívka.
2: A proč polívka?
9: Aby vydržela dlouho tepla.
2: A kam všude si můžeš termosku vzít?
6: Třeba iž jdeš na lyžování.
9: Když jdeš na procházku nebo na výlet.
7: A když jdeš třeba na kole.
9: Když třeba jedeš na koloběžce, tak ti někdo vezme pití, třeba mamka nebo taťka. A když jedeš na kole, tak se to dáš do držáku.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Zajištění sesutého svahu v Benešově u Semil přijde kraj na 21 milionů korun. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 34 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
3: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V Benešově u Semil je stále uzavřená silnice třetí třídy kvůli sesuvu půdy. Jde o komunikaci z části Podolí do Rytic. Svah podél silnice se i z částí krajnice utrhl v únoru. Majitel pozemku tam pod silnicí nechal odtěžit kus svahu kvůli rozšíření parkování. Liberecký kraj teď hledá firmu, která problematický úsek opraví. Náhradu škod chce vymáhat po majiteli pozemku, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Ale vzhledem k tomu, že to pravděpodobně ani nebylo porušení stavebního zákona, takže v podstatě nevím, jestli se s tím bude dát něco dělat. Ale pokud ta možnost bude, tak určitě to budeme vymáhat. Otázka, jestli škodu bude schopný soukromník realizovat, protože předpokládaná hodnota je přes 21 milionů bez daně.
1: V Liberci na křižovatce Štefánikova náměstí Vítězné a Mozartovy ulice je nové dopravní značení. Hlavní silnice už nevede směrem na Horskou ulici, ale k Tržnímu náměstí. Vítězná ulice se po opravě nově otevřela, ale na Štefánikově náměstí zatím chybí upozornění na změnu dopravního značení. Výstražné cedule zhotovitelská firma brzy doplní, informoval náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.

0: Jasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách naměříme 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je uzavřená, doprava je odkloněna po objízdné trase.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno. Ve Višňové na Frýdlantsku se bude slavit. Tamní fotbalisté si připomenou 80 let činnosti a my vám o tom řekneme víc už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: I 10 minut po 7 hodině s vámi Český rozhlas Liberec. No a tenhle čas vždy patří nějaké sportovní reportáži. Tématem té dnešní však nebudou sportovní výsledky nějakého dramatického mače, nýbrž oslavy. A to oslavy 80 let klubu, které připravili na dnešní odpoledne ve Višňové na Frýdlantsku. Na fotbalové příznivce čeká bohatý program, a to včetně představení nejmladších kategorií až po starou gardu.
1: V rámci tohoto kulatého výročí jsme na sobotní odpoledne naplánovali program, který odstartují ve 14.30 naši nejmenší fotbalisté kategorie předpřípravky, a to fotbalkem s týmem Hejnic.
2: Řekl na úvod předseda fotbalového klubu z Višňové Milan Melka. Přiblížil pak další program v rámci oslav.
1: Od 15.30 proběhne oficiální ocenění, a to formou poděkování bývalým funkcionářům a srdcařům, kteří dlouhá léta klub vedli nebo s jeho vedením pomáhali. 16.00 proběhne na hřišti taneční vystoupení skupiny Roztleskávačky Pomkýs. A v 16.30 program vyvrcholí přátelským zápasem staré gardy Višňové proti gardě výběru Frýdlantska. Bude zastoupen bývalými, ale i současnými fotbalisty, kteří vždy patřili k osobnostem ve svých mateřských klubech. Když jsme slavili 70 let, tak se u nás fotbalově představila kozlovna Ládivíska. Ale tentokrát jsme raději oslovili fotbalové hvězdy z okolí.
2: K největším úspěchům klubu patří z 80. let minulého století pohárové tažení a nakonec porážka od Ústí nad Labem.
1: Pro Višňovou to byl nevídaný fotbalový úspěch. A mezi velké novodobé fotbalové úspěchy patřilo, že se A týmu mužů v letech 1997 až 2000 podařilo třikrát po sobě postoupit, a to z okresního fotbalového přeboru Liberecka do tehdejšího oblastního přeboru. Tuto soutěž, která se aktuálně nazývá Pátá liga, hraje nepřetržitě již dlouhých 27 let a v roce 2014 dokonce tuto soutěž vyhrálo.
2: V současnosti je prý klub v dobré kondici.
1: Jelikož máme aktuálně 3 mužstva dospělých, která obsazují vždy přední příčky ve svých soutěžích, a 5 týmů mládeže, kdy mladí hráči, ale i hráčky, jsou do fotbalu zapálení. S výchovou mládeže je to samozřejmě složité. Někdy jsou silnější ročníky a někdy slabší. Ale díky tomu, že se u nás vždy najdou dobrovolníci, kteří se o mládež starají, tak se nám výchova nových fotbalistů docela daří.
2: A přání do budoucna, jaké je?
1: Aby klub byl stále v dobré formě. Hlavně dělal radost fanouškům, měl funkcionáře a hráče, kteří mají višňovské srdce. A asi poslední přání máme, abychom dobře vychovali své nástupce, aby klub minimálně těch dalších 80 let zdárně fungoval.
2: Upřesnil Milan Melka z Višňové, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Ale...

0: počasí.
1: Dnes nás čeká horké a dusné počasí, odpoledne a večer s přeháňkami a bouřkami a bio je stanovené na stupeň číslo 3, čili nejtěžší zátěž. Nejvyšší teploty vystoupají ke 34, na horách ke 30 stupňům Celsia. Tak na sebe dávejte pozor a podrobně vám o počasí řekne více už za půl hodiny meteorolog. Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: A s novinkami z domova i ze světa už přichází Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma. Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8krát první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. V Krkonoších pokračuje turistický dálkový pochod Krkonošova stovka. Účastníci odstartovali včera v 8 hodin večer z Vrchlabí. Většina je připravena zdolat 100-kilometrovou trasu non-stop chůzí, někteří ale zkouší trasu uběhnout. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových chlup, ale i telefonů a počítačů upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti se tak můžou sami vyzkusit, jak jim pomůcky budou vyhovovat, nebo než si je koupí. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy mistrů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaje Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice. Dnes ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární, uzavírka potrvá až do konce června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a ten vám přeje dobré ráno. Dnes nás čeká skutečně horký den a právě takové počasí láká k vodě. Zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat raději na břehu? Tak to se dozvíte už za chvíli.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

nástrev tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: se právě zapnuli své rádio, tak vězte, že posloucháte Český rozhlas Liberec. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu synic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly synice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné synice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o synice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodě, sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Synice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v synici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické synice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ synic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt synic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Tak na to, jaké je a jaké bylo počasí a jaké se chystá počasí, tak na to už se zeptáme meteorologa Martina Hinčici, kterého právě teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak já se vás zeptám, protože už teď je tady ve studiu nesmírné teplo. Jaká byla vlastně noc? Patřila k těm horkým?
2: Patřila k těm horkým, dokonce na stanici Liberec jsme měli tropickou noc, protože tam v noci ty teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia, ale to minimum noční bylo 20,1 stupňů. Na ostatních stanicích v Libereckém kraji nám ty teploty pod 20 stupňů klesly, ale i tak byly vysoké, nejčastěji mezi 20 až 17 stupni Celsia, takže velmi horká noc. No a aktuálně při tom slunečním svitu už je velmi teplo, měříme dokonce i přes 25 stupňů v Hejnicích nebo v Liberci.
1: A to máme teprve 7:45. Jak se bude to počasí dneska vyvíjet, jak bude vypadat?
2: Nadále bude pochopitelně velmi teplo a bude také velmi vlhko, takže kombinace obojí bude během výrazně zatěžovat lidský organismus, takže i biopředpovědi na stupni číslo 3. K tomu, nebo dodám maxima, které by měly dneska dosáhnout 30 až 34 stupňů Celsia, takže asi ještě o stupínek tepleji, než tomu bylo včera. No a vývoj počasí bude takový, že teď po ránu očekáváme malou oblačnost, ale odpoledne se bude vytvářet taková ta letní kupovitá oblačnost. A odpoledne a v podvečer, a zejména v podvečer, očekáváme také lokální přehánky nebo bouřky, které můžou být i silnějšího charakteru a zejména můžou produkovat silnější srážky, po případě pak nárazy větru. Takže rozhodně i přes to vedro na večer zpozorněme, protože se můžou vyskytnout bouřky.
1: A jaká bude noc? Bude opět horká?
2: Noc bude opět horká, ta bouřková oblačnost bude později večer zase ubývat, takže v noci pak jasno až polojasno. A co se týká teplot, tak ty budou podobné těm dnešním mezi 20 až 16 stupni Celsia, takže se dá říct, že velmi obdobně teplá noc jako dnes.
1: Předpokládám, že i neděle bude obdobně na tom z pohledu počasí.
2: Ano, bude prakticky stejná, to znamená zítřek opět po ránu méně oblačnosti, odpoledne se nám bude vytvářet oblačnost a i zítra se hlavně odpoledne a večer budou vyskytovat přehánky nebo bouřky i silnější, takže zítra dá se říct úplně stejný průběh počasí, jako je tomu dnes. No a teploty také budou, dá se říct, podobné. 31 až 34 stupňů Celsia, takže oba dva dny velmi teplé, ale s přehánkami a bouřkami.
1: Meteorolog Martin Hinčica nám řekl, jaké nás čeká počasí a já moc krát děkuju za aktuální informace. Přeji do Ústí nad Labem příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuju, přeju pěkný den, taky naslyšenou.
1: No a když už jsme si řekli tak hezky, jaké bude počasí, tak se za chvilku vypravíme k Jablonecké přehradě.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: U Jablonecké přehrady se konal jubilejní 10. ročník pivního běhu. Netradiční závod se letos rozrostl o nové kategorie. Základní myšlenka ale zůstala stejná. Proběhnout co nejrychleji nachystanou trasou kolem nádrže, vypít přitom 6 malých piv nebo skleniček proseka bez následků. Závod sledoval i reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: 3, 2, 1, start!
2: Organizátorem pivního běhu je, jako už tradičně, Cyril Matějka.
3: Je to opravdu jubilejní 10. ročník, je to největší ročník, je to, bych řekl, už takový malej festival dokonce. Máme tady fotokoutek s umělou inteligencí, objednali jsme velkou kapelu Superhero Killers a máme 3D medaile z 3D tiskárny, které budou magnetický na lednici, máme poháry pro všechny, máme spoustu pivních cen, takže je to už opravdu velký.
2: Právě když se spolu bavíme, tak se otevírají registrace a ta fronta je opravdu úctyhodná. Máte nějakou představu, kolik tak zhruba lidí může letos přijít?
3: Letos je maximum 400 a zaregistrováno je 160 dvojic, to znamená zatím je to asi 320 lidí.
2: Na to, aby všichni doběhli podle pravidel, tak podél trati a hlavně na stanovištích dohlíží i odborná porota. Měli jste už tady na stanovišti nějaký problém, nebo zatím všechno běží hezky podle regulí?
4: No, u nás běží všechno podle regulí, jelikož jsme na stanovišti první, ale věřím, že na posledním to bude zábavnější.
2: A co jsou ty nejčastější provinění, co člověk vlastně může udělat?
4: Tady ani nejde zabloudit, nejde si zkrátit trasu, to znamená, že tady je to jenom pozvracet.
2: Na prvním stanovišti to zatím ještě vypadá jako pohoda. Jak to jde po prvních dvou pitích a zhruba 500 metrech běhu?
5: Pořád je teplo, strašný vedro.
6: To padají tepla.
2: Závoda zabraty řeckým bohům. Můžu se rychle zeptat, takhle poslední zastávka, jak to jde?
7: Jste nahoře docela.
2: Už tradiční účastnicí je taky olympijská vítězka, světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Zatím ještě neznáme výsledky, ale v cíli jste byla se svým manželem mezi prvními. Myslíte, že to vyjde na vítězství?
8: Já měla pocit, že běžíme docela pomalu, protože dneska to fakt byl asi nejtěžší závod zatím, jako co jsme zažili. Asi to vedro, ale jako dobojovali jsme to a je vlastně to jedno, no. Ale bedna by byla hezká, ale jako myslím si, že jsme s tím vůbec nepočítali, no.
2: Zatím nejrychlejší čas předvedl tým s názvem Horská služba Čimiči. Dostali jste se dokonce pod 15 minut. Připomínám, 3 kilometry běhu a k tomu 6 malých piv. Jak se tohle dá zvládnout?
9: No, tak když člověk trošinku trénuje, tak se to dá. Já to tady mám naběhaný, nějakých pár piv už jsem taky vypil za život, tak se to tak jako spojí a vznikne z toho tohle, no.
2: A co problém s tím, že se to začne, jak mi řekli na posledním stanovišti, vracet zpátky?
9: No, naštěstí jako my s tím problémy moc nemáme. Se samotným pivem to by tam muselo být do toho ještě něco ostřejšího, ale takhle na tohle my jsme docela trénovaní.
2: Vítězný čas Horské služby Čimiči byl nakonec 14 minut a 48 sekund.
10: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci je ode dneška uzavřená Masarykova ulice. Liberecký kraj bude na letní olympiádě mládeže reprezentovat 251 sportovců. Celníci zajistili v prodejně bez povolení přes 45 kg kratomu. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, přehánky, bouřky a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Centro Liberce je ode dneška neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun. Práce navážou na vloni dokončenou opravu v Rýgrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
2: Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12-letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. Krajskou výpravu při slavnostním zahájení povede český reprezentant v biatlonu Vítězslav Hornik z Jelemnice. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Na olympiádě bude 23 sportů. Bohužel nám se nepodařilo obsadit veslování, protože v Libereckém kraji nemáme veslařský klub. Mrzí nás, že třeba nebude orienták, protože ten bychom obsadit zvládli dobře, ale je to privilegium vždycky pořadatelského kraje si zvolit tu strukturu těch sportů.
2: Celníci pomocí speciálně vycvičeného psa odhalili v Libereckém kraji provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Na síti X upřesnili, že celkem zajistili přes 45 kg této látky a uvedli, že subjekt neměl povolení k nakládání psychomodulačními látkami od ministerstva zdravotnictví. Užívání kratomu v České republice výrazně roste. Zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých lidí. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit také organizátoři naplánovaných akcí. Na revírním pohoběhu upravili harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na delších tratích jsou také připravené osvěžovací stanice. Dostatek vody by si sebou měli vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by se snažit trávit co nejvíce času schovaní ve stínu.
3: Počasí.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je uzavřená, doprava je odkloněna po objízdné trase.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Jana Fričová vám přeje příjemné sobotní ráno. Mladí výtvarníci si v Kamenickém Šenově na Českolipsku mohou tento víkend vyzkoušet práci se sklem. Tamní sklářská škola uspořádala třetí ročník dětského sklářského sympozia. Jak uslyšíte za chvíli, sklo může být pro nováčky v oboru zrádné.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je 10 minut po 8 hodině. Sklářská škola v Kamenickém Šenově na Českolipsku pozvala z každého kraje nejlepšího mladého výtvarníka. 14 žáků základních uměleckých škol od pátku na dětském sklářském sympoziu přetváří své návrhy ve skutečné předměty. Zítra je vystaví v Severočeském muzeu v Liberci.
1: A vy si to musíte jít dotvarovat, koukám nějaký.
2: Yeah.
1: Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
2: Já to mi dělá mamka.
1: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tedy nějakou mozaiku.
2: Uh-huh.
1: A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary. Je to tak?
2: No, to, co teďka lepím, je čáp.
1: Čáp, jo?
2: Čáp.
1: Aha. Jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
2: Poprvé.
1: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
2: No, mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako, to musíte zase celý předělávat.
1: Tak to musíte se vyloupat, že jo, a udělat znova.
3: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
1: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
4: To asi bude dobrý.
1: A nebolí to, ale ne.
2: No.
1: Koukám, že vy taky máte říznutý palec už.
5: Ne, to není tady odsaď, ale
6: to. Když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malí děti zvládnout za 2 dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
1: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
6: Protože jako skutečně ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
1: Děti své návrhy zhmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympozia.
7: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci lajků, mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
1: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
8: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes čekáme horké a dusné počasí odpoledne a večer s přeháňkami a bouřkami, které budou později večer ustávat. Nejvyšší teploty vystoupají ke 34, na horách závratným 30 stupňům Celsia. Povane slabý vítr jižních směrů, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. A bio to je na stupni číslo 3, čili nejvyšší zátěž.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec a jak už jingle napověděl, vypravíme se teď na největší fotbalový svátek, který právě probíhá. Fotbal se na letošním mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. V dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal také náš zvláštní zpravodaj.
3: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny.
4: We heard an announcer on the United States channel who said, "And now we're done with the first quarter of the game." And we're like, "This is not basketball. This is a soccer game. It's not the first quarter of the game."
3: Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
5: Jan Kalibaček Radio, I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
3: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baseleyho.
6: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
7: Jo, fotbal se tím mění, dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
3: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zde dalších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
8: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
3: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: A ve studiu Českého rozhlasu Liberec už je připravená Iveta Bláhová a další krátké zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice v Kamenickém Šenově na Českolipsku vybuduje parkoviště u sklářské školy a postaví v centru města veřejné toalety. Na projekt za necelé 4 miliony korun město získalo 3 milionovou dotaci. Parkoviště by mělo být dokončené ještě letos, toalety na začátku příštího roku. V Liberci budou i nadále fungovat domovníci. Město je bude využívat i po skončení tříletého evropského projektu. Jejich počet ale sníží o třetinu. Aktuálně je v Liberci 6 domovníků, od listopadu už budou jenom 4. Město je bude platit ze svého rozpočtu. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu Fakulty textilní na Liberecké technické univerzitě. V jabloneckých ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Kutná Hora očekává během víkendu tisíce návštěvníků. Ti přijedou na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Program zahájí v 10 hodin dopoledne průvod králů z Vlašského dvora. Fotbalisté z Višňové si připomenou 80 let klubu. V rámci oslav chystají v sobotním odpolední bohatý program. Ten po žákovských zápasech vyvrcholí v 16:30 zápasem domácí Staré gardy proti výběru Frýdlanska. Dnes dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 27 až 30 a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Zásada na Jablonecku leží přes silnici padlý strom. Pro osobní vozidla je místo průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už za chvíli v Českém rozhlase Liberec přineseme příběh jednoho hrdiny a jeho hrdinství rozhodně nezmenšuje fakt, že jím je pes. Lídr, jak se udatný borec jmenuje, si totiž připsal další vítězství.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Možná si později odpoledne budeme s Petrem Rskem také prospěvovat, co si o nejkrásnějším dešti a o tom, že prší krásně a ovlažuje to horký vzduch. Teď už však pojďme k našemu příběhu. Sherlock Holmes, poručík Columbo nebo třeba Batman. To jsou jen tři z mnoha velkých bojovníků proti zločinu. Kdybyste se stali obětí trestného činu, kterého z nich byste si vybrali jako svého zachránce? Podobné dilema řeší Miroslav Holubec v našem dnešním krimi příběhu Českého rozhlasu Liberec.
1: Krimi příběhy.
2: Velmi často v našich krimi příbězích používám různé analogie z filmy. Dnes učiním výjimku a použiji přirovnání k seriálu. Kdybyste si mohli vybrat, jestli vám bude bolavý kloub operovat primář Sova nebo doktor Cvach, koho byste zvolili? Podobné srovnání nám nabízí přísloví, proč bych chodil ke kováříčkovi, když můžu rovnou ke kováři. Zkrátka a dobře, člověk si rád vybírá to nejlepší, nebo ty nejlepší. Nevím, jestli náš dnešní hrdina, senior ze Žandovska, často pročítá policejní zprávy, ale pokud ano, jeho volba by byla jasná. Ale to bude asi chtít trochu konkrétnější vysvětlení. Tento senior se nedávno vydal na houby. Nešel pěšky, použil svou elektrickou tříkolku, alespoň část cesty. Doma nahlásil, že bude zpátky popoledni, neřekl ale, kam se na houby vypraví. Když se ani během odpoledne nevracel, vydala se ho rodina hledat. Bohužel neúspěšně. A tak se kolem 6. obrátili na policii. Policisté měli při hledání od začátku štěstí. Nejdřív našli odstavenou tříkolku a pak narazili na dva myslivce, kteří předtím muže potkali a kteří se ochotně přidali k pátrací akci. A ještě jedno eso měla policie v rukávu. Psovody. A tady se dostáváme k mému rozsáhlému úvodu. Kdyby náš senior sledoval dění na kinologické scéně a mohl si vybrat, který pes ho půjde do lesa hledat, určitě by si vybral německého ovčáka Lídra z liberecké služebny. Ten totiž nedávno zvítězil v anketě o nejlepšího záchranáře a má za sebou už několik zachráněných životů. A právě tento šampion se vydal po jeho stopě a za 2 hodiny bylo po všem. Senior byl vyčerpaný, ale nezraněný. Policisté mu pomohli zdolat cestu náročným terénem k nejbližší sanitce a Lídr se mohl těšit na další věnec buřtů pro vítěze.

0: počasí.
1: Dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ovšem odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky pak ustávat a postupně bude ubývat také oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají ke 34, na horách ke 30 stupňům Celsia. Bouřky mohou provázet zejména přívalové srážky s úhrny i okolem 40 mm, silný vítr nebo kroupy. Kombinace vysokých teplot a vlhkosti bude v odpoledních hodinách výrazně zatěžovat lidský organismus. Tomu odpovídá také stupeň bio, který je na čísle 3, čili nejvyšší zátěž. Možná budeme dnes ještě vzpomínat na rekordní teplotu z roku 1821, kdy meteorologové naměřili pouhých 7,2 stupně Celsia. Nejvyšší teploty budou zcela jistě dnes atakovat tu nejvyšší z roku 2013, kdy bylo 34,8 stupně Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám stále přejeme dobré ráno.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Takové bylo dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že uděláme místo dalším pořadům Českého rozhlasu Liberec. A to třeba 4 minuty po 9. začíná pravidelný magazín Mezi nebem a zemí, kde se mimo jiné zmíníme o práci farní charity v Dobrušce, která pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Ale já bych vás ráda upozornila na pořad 4 minuty po 11, kdy máme naplánované úžasné životy a na Karla Hegra bude vzpomínat Helga Čučková. No a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec. Těší se s vámi na setkání třeba v úterý odpoledne na Libereckém náměstí. No a brzy naslyšenou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koupaliště v Českém Dobu bude mít i letos vstup zdarma. Sokolové v Turnově budou dnes slavnostně odpočítávat jeden rok do obřího sletu. Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště, areál bude uzavřený. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, přeháňky nebo bouřky a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, říká Miller.
3: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti 2-3 bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
1: Přesně za rok se v Turnově uskuteční sokolský sled obřích rozměrů. Do města přijede přes 4000 sokolů z celé republiky i ze zahraničí. Akce Sokol Game se koná ještě v Brně a Pardubicích. Sokolové dnes před turnovskou sokolovnou budou slavnostně odpočítávat 365 dní do události.
4: Součástí slavnostního odpočítávání bude také doprovodný program, například tvořivé dílny a vystoupení, při kterých sokolové předvedou některé sestavy. Celé město se bude od slavnostního odpočítávání připravovat na nápor účastníků v příštím roce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, informoval primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatia přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hezbollah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šíitskými milicemi podporovaným Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě, včetně Libanonu.
2: Počasí.
1: Dnes dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře, pana Kasparidese, a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. Je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi. Jinak zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela.

0: Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
0: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
0: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou.
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
0: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
0: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tedy ta sociální vaše činnost a služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu vkladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé? Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě. Pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu. A veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatný je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. Prštajny. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůlničku a byl tam záhon z mrkvy. Botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák. Umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi. Když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoufí, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila.
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem najednou viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Krosrozen na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct: zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Do Česka dorazily tropické teploty. Dopravu v Liberci komplikuje výluka tramvají do Lidových sadů. Dnes začíná letní scéna libereckého divadla Efik Šaldy v Jítravě. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 34 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
4: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a dostane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
2: V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Lidé dnes můžou zavítat na víkendovou letní scénu libereckého divadla Efik Šaldy, a to v Jítravském dvorci. Soubory po skončení sezóny zahrají některé inscenace z divadelního repertoáru Pod širým nebem. Letní scéna se koná tento i příští víkend. Lidé uvidí baletní představení, operu i činoherní inscenaci.
5: Návštěvníci dnes uvidí baletní představení Proměny. Členové dětského operního studia zaspívají upravenou kantátu Bohoslava Martinů Otvírání studánek. Zazní i kantáta Karmína Burana ve spolupráci s dětským sborem Severáček. Příští víkend pak návštěvníky čeká činoherní balada o zbojníkovi. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: V Dominikánské republice zachvátil požár hotelový resort. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovacích zařízení Viva Windham Dominicus Beach téměř zcela zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Požár se podle nich rychle šířil kvůli větru a taky proto, že část střechy rezortu byla z došků. Komplex je oblíbený i u českých turistů. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace, že by událost české občany přímo postihla.
3: Počasí.
2: Dnes dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je uzavřená, doprava je odkloněna po objízdné trase.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.

0: magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kryďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne.
2: Není.
3: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v

0: Ostatně nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
1: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
0: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. Hmm. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
1: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
0: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
1: Ano, teď jsme v té explozi života.
0: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
1: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
2: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka. Takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštečka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, zvu vás k poslechu setkání u mikrofonu. Povídat si budu s Michaelou Pavlátovou z Paměti národa a Přemyslem Sobotkou, lékařem a politikem. Naším tématem bude současná historie a taky otázka, proč má smysl ji zaznamenávat. Ale budeme se bavit i o životě. Těším se na vás, Marcela Augustová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

rozkazy, nejspíš mi to schází obojí.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký kraj bude na letní olympiádě mládeže reprezentovat 251 sportovců. Jablonec nad Nisou připravuje opravu budovy bývalé ubytovny Neptun. A radnice v Doksech připravuje úpravu záchytného parkoviště ve Starých Splavech. Odpoledne bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, přehánky nebo bouřky a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. Krajskou výpravou při slavnostním zahájení povede český reprezentant v biatlonu Vítězslav Hornik z Jelemnice. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Na olympiádě bude 23 sportů. Bohužel nám se nepodařilo obsadit veslování, protože v Libereckém kraji nemáme veslařský klub. Mrzí nás, že třeba nebude orienták, protože ten bychom obsadit zvládli dobře, ale je to privilegium vždycky pořadatelského kraje si zvolit tu strukturu těch sportů.
1: Jablonec nad Nisou pokročil s přípravou rekonstrukce bývalé ubytovny Neptun. Požádal o dotaci. Devítipodlažní budovu v Liberecké ulici město získalo letos v květnu. Přestavět jich chce na městské byty. Celkem by jich mělo vzniknout 34. Velikosti bytů budou různé od 1+KK až po 3+KK. Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 100 milionů korun. Dotací chce pokrýt zhruba 3/4 ceny, říká primátorův náměstek Jakub Chuchlík za Piráty.
4: Včera byla podaná žádost o dotaci 76,5 milionů korun. My teďka jsme požádali o stavební povolení, samozřejmě ještě můžou přijít nějaké dílčí požadavky na úpravu a rádi bychom soutěžili zpracovatele prováděcí dokumentace.
1: Záchytné parkoviště Staré Splavy chce radnice v Doksech na Českolipsku zmodernizovat. Podle schválené studie má parkovací plocha nabídnout celkem 63 míst. Cílem je vyřešit neutěšený stav plochy, zvýšit bezpečnost a zlepšit odvod vody. Odhadované náklady jsou skoro 4 miliony korun. Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastattu na jeho západě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SVR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovali festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranily několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ji ve vážném stavu převezli do nemocnice.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačnost přibývat a na mnoha místech se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Večer budou přehánky i bouřky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. A nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: České Lípě v ulici 5. května, dejte pozor, je tam po nehodě uražená závora železničního přejezdu, projíždějte tudy opatrně. A v obci Černous na Liberecku je na silnici padlý vzrostlý smrk, na místě zasahují hasiči, silnice je neprůjezdná.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Karel Hegr podle Helgy Čočkové.
2: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Helga Čočková a ještě jednou vás zdravím a dovoluji si vás poprosit o chvilku pozornosti, protože jsem byla požádána o pár osobních vzpomínek na velmistra českého herectví, pana Karla Hegra, což velmi ráda udělám, protože jsem ho měla velmi ráda a velmi jsem si ho vážila.
3: Krakatoa, sobka. To ti je strašná věc, člověče. Co? Krakatit.
2: Pro mě to byl duševní aristokrat. Byla jsem fascinovaná jako vnitřní elegancí mimo jeviště. Tam se dá hrát ta elegance. A pak se z vás může stát jako buranský zvíře, když slezete. Každý je nějaký, že jo? Pro mě byl pan Hegr vnitřně elegantní, laskavý člověk. Já jsem původem Ostravačka a už jako dítě jsem vlastně od svých 10 let byla přizvána k spolupráci na dětské role v Českém rozhlase Ostrava. A samozřejmě, že všichni rozhlasáci věděli, kdo je pan Karel Hegr, jeho pořady se poslouchali a nemohla jsem jako zůstat mimo, abych si vůbec nevšimla, že někdo s tak zajímavým hlasem, s tak zajímavým projevem a s takovou úctou toho okolí, který ten audioprojev poslouchalo, abych zavnímala, že existuje. A to byl pan Karel Hegr, tak asi takhle jsem ho zavnímala daleko dřív, než když jsem potom po úspěšných zkouškách na DAMU, na herectví, přišla do Prahy a tam jsme samozřejmě chodili na veřejné generálky do Národního divadla. No a tam jsme byli všichni absolutně paf, jako třeba z představení Srpnová neděle nebo ze všech těch tehdy dramaturgických skvělých počinů. A tam vlastně nás fascinoval pan Hegr. Smrt obchodního cestujícího, no ano, to bych nikdy nezapomněl, to bylo úžasný, úžasný.
4: Bernarde, ty seš pro mě úspěšný muž.
5: Ale.
4: Jo, dám na tvou radu.

0: Čertu, jaká rada, jak já vám můžu radit.
1: Můžeš, můžeš.
0: Ne, ale jenom na jedno jsem se vás chtěl vždycky zeptat. Stačilo přece, aby šel do letního kurzu a udělal zkoušky znova.
1: No jo, to je fakt, vidíš.
0: Neřekl jste mu vy, aby do toho kurzu nechodil?
1: Já? Prosil jsem ho. Poručil jsem mu to.
0: No, tak proč nešel?
1: No jo, vidíš to, proč? Já nevím, to je otázka, která mě straší už 15 let. Na zkoušku se vykašlal, se vším praštil a zhasnul, jako kdyby dostal palicí do hlavy.
0: Byli nerozčelili.
1: Ale nech mě, Bernarde, nech mě, ať to řeknu, já si musím s někým o tom promluvit, rozumíš? Já tomu nerozumím, já, no myslíš, že je to moje vina, Bernarde, myslíš si to já, jako kdybych mu ublížil, nebo něco, já nemůžu pro něho nic udělat.
0: Byli, tak si to tak
1: ale
0: neberte.
1: Ale nech, Bernard, co v tom hrome, proč s tím praštil, když zbyl jeho kamarád.
0: Počkejte, Veli, počkejte.
2: Víte, v čem byl fascinující, aspoň pro mě, on byl vnitřně autentický. On nehrál, on tam vždycky byl. A forma jeho projevu, tedy estetika projevu, to řemeslo, kterým to dělal, nebylo na koturně takzvaně. Jo? Nebyly tam nadnesené tóny, že teď, o, já umírám. No nikdy, toho se nedopustil. A taky, když šlo o velmi emočně vypjatou situaci, nikdy pan Heger nesklouzel do patosu. Protože patos, tak tomu rozumím já, je náhražka za to, že ten herec to necítí, nemá tam co dodat, a v podstatě zahraje ten cit. A protože nezná parametry a limity skutečného citu, tak to přešlápne a duní to. Tak to on neměl nikdy.
3: Smrt obchodního cestujícího. To je hra, kdy jsem 3 hodiny bezustání na jevišti a tak je to námaha i fyzická, i nervová. A tak také při ní ztrácím snad nejvíc na váze ze všech svých úloh. Je to opravdu hra i nervově vyčerpávající, takže po ní špatně spím, nemohu dlouho usnout. Role ve mně doznívá nervovým vzrušením ještě dlouho, dlouho po ukončení představení.
2: A taky jsem měla vlastně to štěstí, že třeba u zkoušek na Damu, kam chodili filmoví režiséři, si mě všiml filmový režisér Vladimír Čech, který v té době točil velmi úspěšnou sérii detektivek, kde Alibi nestačí, Alibi na vodě a tak. A v těch filmech hrál hlavního vyšetřovatele pan Heger. Takže tam najednou jako absolutní studentský herecký kandrdas jsem se na profesionální půdě dostala do blízkosti pana Hegra. Dokonce v tom 3. pokračování Alibi na vodě jsme měli spolu takovou skvělou partnerskou scénu, na kterou jsem do dneška pyšná, kterou on prožil v úzkosti a hrůze, protože byla to situace, kdy já jsem v holičství, jako holičská ficka, která to s břitvou umí, že jo, a mydlím pana Hegra na křesle. Ostrou břitvou ho skutečně holím a vyděšený velmi herectví pan Karel Heger s vyděšenýma očima upřenýma na mě a cukající před tou ostrou břitvou, kterou hrbitě kmitám kolem jeho brady, očí a nosu, mě klade scénářem předepsané výslechové otázky. Jo. Do dneška tohle video, ta scéna běhá prostě na internetu a je to něco, na co se ráda podívám. No,
4: no. Tak ten fotograf Laucher patřil mezi ty dospělejší?
5: Jo, to ne, to bylo úplně něco jiného. Víte, oni totiž fotil na kšeft, na takový reklamy, ale jenom tak, rozumíte, jo? A pak s ní vyhrál nějakou cenu v Paříži. Je, teda, ale něco vám řeknu. Já bych se fakt takhle jenom nedala fotit. Hmm. Ne.
4: A jak Zuzana zacházela s Konrádem?
5: No tak...
4: Zuzana opatrný.
5: Ona ho brala hrozně vážně. Ona se vám kvůli němu se všema rozešla a ten měl doma strašný malér. No to víte, ženatý člověk.
4: Moment.
5: Co je?
4: On totiž není ženatý.
5: Jo, tak on nemá tu Dvořákovou za ženu? Páň, a proč teda tak žárlila?
4: No. To dělají ženský radši než vařit.
5: Jo, náhodou, ona se mně hrozně líbí. Já jsem ji viděla totiž ve filmu. Ale stejně vám řeknu, že je to hrozná škoda, že jsem tenkrát nebyla doma.
4: Nic. Kdy pak jste to tenkrát nebyla doma?
5: No, když přišla k nám, ona přišla přeci za Zuzkou.
4: Aha, nic, už se holit nebude.
5: No, už ne?
4: Ne, už se nebude holit. Nebude.
2: A jenom mě pak pan Karel Heger říká, já jsem měl zaražený krevní oběh, protože jsem věděl, že oni neměli tupou břitvu, rekvizitáři, a že vám dali ostrou. A vy jste sadistka, Heleno. Heleno mi říkali tenkrát. Heleno, vy jste sadistka, protože vy jste viděla ten děs v mých očích a protože jste si asi s tou rukou a břitvou byla jistá, tak jste šmidlala, já bych vás nejraději zabil. No, jsou to krásné vzpomínky.
3: Já vím, že byste ráda slyšela nějaké ty veselé historky, které jste si poslechla z úst některých mých kolegů nebo kolegyň. Neříkám, že žádné neznám, ale nezdá se vám, že by posluchače zajímalo podívat se do zákulisí zase trochu jinak? Ono je totiž nebezpečí, že si lidé pak představují herectví jako něco neobyčejně lehkého, veselého, zábavného. No, že je v tom zákulisí jen samá legrace. Někdy je, ale jako ostatně v každém zaměstnání. Ale jinak je to nakonec práce jako každá jiná.
2: Díky svému mládí jsem ty dcery hrála. Panu Hegerovi už pak na Národním divadle v Thornton Wilderovi jen o chlup. A to jsem si vlastně užívala. A hlavně tam jsem od něho dostala jednou radu. My jsme zkoušeli a mně se to nějak moc nedařilo, protože já jsem byla takový ten typ, který inklinoval k civilnějšímu herectví. Takže to řemeslo pro velkou scénu mě moc nešlo. A sedím v té místnosti, kde jsme čekali, než půjdeme na zkušebnu a budeme pracovat. A docela schlíple jsem tam seděla. Byla pauza, vyšel pan Heger a říká, tak co, Heleno, vám se dneska nějak jako nebe nerozsvítilo. Jako, co se děje? On byl totiž velmi pozorný a empatický ke svému okolí. Jo? To byla jeho velká lidská kvalita. A říká, co se děje? A já říkám, no, nějak se na tom jevišti stydím, že tomu nejsem dostatečná, jo, řemeslně vybavená a to. A on říká, ne, Heleno, helejte se, nebuďte poraženecká. Vyjděte z těchto premis. Talent máte. Nemáte ještě úplně dobrý řemeslo. A v podstatě, co vás zahlcuje, je přemíra citu. A vy tím ztrácíte kontrolu nad formou. A to jeviště potřebuje formu. Víte, zamyslete se nad tím, do jaké míry budete, a to je ta věčná otázka, že na mostě se potká rozum a cit a říkají si, kdo komu uhne, protože jdou v protisměru. Takže nemějte to v protisměru, jo? Udělejte si z nich kamarády z rozumu a citu a takhle postupujte při své práci na jevišti. Tohle mi řek.
6: Kolik hodin začíná váš pracovní den?
3: No tak asi kolem 17:30 ráno, když filmuji, a o málo později jindy.
6: Budete mne považovat za velmi zvědavou, když se zeptám, co snídáte?
3: Já vím, že mnozí lidé mají ještě dnes o hereckých snídaních trochu hollywoodské představy. Možná, že i vy si myslíte, že vstávám, vykoupu se v koupelně vyložené zelenými a černými kachlíky, opatřené pultuctem různých sprch, pak japonský sluha vymasíruje.
6: Obleknete si hedvábný čínský župan?
3: Ano, jdu do svého studia, kde na mě čeká můj tajemník, předloží mi noviny, dá mi podepsat šek pro podpůrný spolek bývalých jazzových hráčů. No, pak se dám do snídaně, pochopitelně nějaký pineapple juice, vločkovou kaši, čaj se sladkou hustou smetanou.
6: Šunku s vejci nebo omeletu?
3: Ano, pak si zapálím cigaretu, že? Zvoní telefony, hlásí se přátelé, pokud ovšem už vstali. Zvoní ze studia. No tak to není. Snídám čaj bez husté smetany, s cukrem nebo medem, k tomu chléb s máslem, všechno pěkně v letu, protože dole už houká auto.
6: Tedy přeci auto.
3: No, víte, kdybych jel elektrikou z Bubenče na Barrandov, trvalo by to dlouho a musel bych vstávat ještě o hodinu dřív.
2: Jo, a já si ještě vzpomínám na jednu drobnost. Já jsem s ním měla, a na to jsem velmi pyšná, obchodní vztahy. Pan Heger byl velmi vytíženým člověkem. A teď se to snažil logisticky všecko stíhat. A když jsme měli představení ve staváku, tak já jsem vždycky ctila pravidla, povinnost herce hodinu před představením být v divadle. A přijela jsem tím svým odlučeným Fiatkem a zaparkovala jsem, my jsme měli vyhrazený parkoviště u zadního vchodu. No a pan Karel Heger si toho všiml a v představení, který jsme měli spolu, on vždycky přijížděl na poslední chvíli a parkoviště bylo plné. Tak si mě jednou vzal stranu a říká, Heleno, já mám pro vás obchodní návrh. Já říkám, obchodní návrh, a teď jsem čekala, že mi řekne, že s ním někde budu hrát na nějaký televizi nebo ve filmu, jo, tak jsem nastražila uši. A on říká, já bych vám nabídl určitý finanční obnos, kdyby, když já přijedu na poslední chvíli, jste mi odjela svým autem a já bych zaparkoval místo vás. Řekněte si obnos. Já jsem to brala jako velkou poctu, že mě vůbec oslovil a vlastně o soukromé věci se mnou bavil, jo. Říkám, no ano, no, jako, a dával byste mi korunu? A on říká, no ale ne tu na hlavu, myslíte korunu, kačku? Já říkám, ano, ano, kačku, já bych si je schovávala, že by byly od vás, jako, jo. Takže to byl můj obchodní vztah s ním a skutečně jsem měla zavařovací skleničku, kde jsem měla kovové mince od pana Hegra, které mi dával za to, že jsem uvolnila parkování. Protože já jsem v tom představení, že neměla tak velký part, čili jsem měla určitou dobu, kdy jsem mohla sednout do toho auta kolem objíždět a někam to prostě šoupnout. Jako to je moje vzpomínka jako úžasný. On měl smysl pro humor a byl jako... Byl moc fajn. Kromě příjemných a hezkých situací mám ale i takové jako pro mě trošku bolestné vzpomínky, protože si vzpomínám třeba na situaci, my jsme byli dopoledne svoláni na aktiv činohry, že nám bude představen nový ředitel divadla. To byl ten 69. rok, ano. A nastoupil pan Přemysl Kočík a měl k nám poměrně dost dlouhý projev. A na konci toho projevu, tak jako do pléna nás seřazených jako členů činohry, řekl, no a máte k tomu někdo něco co říct? Jako tak řekněte, co byste chtěli. A přihlásil se pan Heger a velmi kultivovaně a neagresivně říká, no, víte, mě vadila a jistě nejenom mě jedna věc, že vy se nám přijdete představit jako ředitel Národního divadla a celý svůj poměrně dlouhý projev čelem ke všem, kteří tady sedíme a mnoho z těch, co tady sedí, si zaslouží úctu. Odříkáte s rukama v kapsách. A já jsem se podívala na pana Kočího, tak jsem viděla vraždu v jeho očích. Já se omlouvám, že hovořím v tak šílených metaforách, ale prostě tam prolítla sekyra tou místnosti. A pak jsem se byla podívat na představení Vojny a mír, protože jsem tam měla dělat záskok. A sedím asi tak ve čtvrtý řadě, jako na tom krajním sedadle v hledišti a vpravo je lože ředitelská. A tam mě najednou zaujalo, že se tam vždycky rozsvítilo světlo a pak zhaslo. Tak jsem se koukla do té lože a tam seděl pan Přemysl Kočí a vždycky si rozsvítí, když pan Heger na forbíně měl svůj monolog a začne něco psát, psát, psát a když pan Heger skončil, tak světýlko zhaslo a jelo se dál. A to se dělo během celého představení. Za pár dnů jsme se dozvěděli, že pan Heger má absolutní zákaz jakékoliv umělecké činnosti mimo divadlo, protože bylo zjištěno, že je tak přepracovaný, že se nesoustředí na své divadelní povinnosti a na jevišti odvádí nepřesné výkony, pokud jde o textovou přesnost a všechno. A mně se to spojilo s tím, že ten pan Kočí v té lóži vlastně si zapisoval chyby pana Hegra.
3: Stává se to zřídka, ale stává se to, protože herec je také jenom člověk. A tedy tak se mu může stát, že se mu po veliké únavě odkrví mozek a paměť selže. No ale neštěstí to není, tragické to není, tady pomůže buď napověda, nebo spoluherci sami. Prostě hrají dál a ten, kterému selhala paměť, se za chvíli zase chytí v textu.
2: No, takže v podstatě ten zákaz byl asi v souvislosti i osobního vztahu vůči panu Hegerovi ze strany nomenklaturního ředitele pana Kočího, protože pan Heger byl vždy velmi soustředěný. A vzhledem k tomu, že hodně pracoval, tak si třeba pamatuju spíš z filmového natáčení, že jakmile skončil záběr, ve kterém byl aktivní, tak měl mimo dekoraci židličku, kde si sedl, zavřel oči a třeba na 10 minut nebo na 15 minut on usnul. On uměl relaxovat tímto způsobem. On nemarnil své síly třeba mezi záběry a tak to nedělal ani při zkouškách v divadle. Tím, že by tu vnitřní koncentraci, kterou věnoval roli a tomu výkonu, rozptyloval tím, že tam pak bude žvanit o tom, co měl včera k večeři, anebo kdo s kým, kde kdo. Jo? On působil introvertně, ale nebyl to introvert. Ale díky absolutní koncentraci vnitřní na práci, tak v průběhu té práce i v těch pauzách, on asi v sobě hovořil sám se sebou a s tou rolí. Si myslím já, tak jsem to viděla a já ho zažila v těch situacích.

0: My jsme se setkali naposledy v maskérně na Kavčích horách, protože jsme točili Dietlovu nemocnici na kraji města a tam prvním obsazením, původním primáře Sovy, byl pan Karel Heger.
1: Domnívám se, že by nebylo dobré, kdybychom se rozešli a já vám to neřekl.
2: Co?
1: Že jsem se mýlil.
2: V čem mýlil?
1: Ve vás. Od začátku vaší práce jsem vás častoval respektem a nedůvěrou. A teď bych vám chtěl říct, že si nemyslím, že by z vás nemohla být ortopedka. A právě naopak. Jsem si jist, že už s ortopedkou hovořím. Jsem rád, že jsem nucen se vám omluvit.
0: Já si vzpomínám prostě na situaci, kdy ráno sedíme v maskérně na Kavkách. Po levici seděl pan Heger a po pravici seděl pan Kopecký, jo? No a pan Kopecký začal kýchat a kašlat a do toho se ozval pan Heger a říká, promiňte, pane kolego, ale jako to je dost nezodpovědné, že v tomhle stavu, protože pan Kopecký ještě prohodil, že má teplotu asi 39, což i komentovala ta paní maskérka, tak pan Heger velmi zdvořile a opatrně, jako proč jste nezůstal doma, vždyť nás nakazíte. A na to pan Kopecký řekl, no jako nezlobte se, já jsem volal, že chci zůstat doma, ale pan produkční mě řekl, že pro mě posílá auto a jestli nepřijedu na natáčení, že prostě ten filmovací den zaplatím. No a za pár dnů na to jsme se dozvěděli, že pan Heger je v nemocnici, a jeho organismus to neustál a pan Heger umřel. Čili on se skutečně nakazil a navíc pan Heger byl tenkrát v psychicky velmi složité situaci, protože v divadle probíhala tenkrát docela jako podivná personální politika ze strany vedení. Myslím, že tam dostali právě někteří z těch sloupů činohry, jak jsme jim kandrdasové říkali, výpověď a pan Heger v podstatě zareagoval tak, že dal výpověď taky. No a myslím si, že celá tahle situace přispěla k tomu, že pan Heger a jeho srdíčko prostě tu situaci už nevydrželo.
1: Během představení, jak jsem se zmínil, stoupá krevní tlak. Srdce je mimořádně zatíženo. Tak třeba takový souboj Cyrana z Bergeraku, kde herec nejen šermuje, ale i recituje, to je námaha pro atletického sprintéra. A jevištní prostředí bývá velmi, velmi často zaprášené, nedost větrané. To jsou i filmové ateliéry. A to všechno přidává na fyzických obtížích.
0: Podívejte se, herecká duše je velmi citlivá duše. Jo? Jinak by ten člověk nemohl hrát. Jako my nemáme materiál pro hraní, kladivo, jo, nebo nějaký nástroj. Naším nástrojem je naše psychika a naše citové vybavení, plus to řemeslo, abychom to mohli sdělovat. To znamená, že investujeme do té práce hlavně sebe. A jakmile někdo začne útočit na podstatu vaší bytosti, vaší osobnosti, vaše existence, tak vlastně současně útočí i na vaše výrobní prostředky.
3: Herec je sám svým uměleckým materiálem. Je svým štětcem i plátnem i klavírem. A má proto věkově vymezeny možnosti tvůrčích vrcholů.
0: Nečekaný odchod pana Hegra. To jsou dvě polohy, víte? Nečekaný odchod kohokoliv z lidského hlediska vás bolí. Vás bolí, páč, je to ztráta toho nejcennějšího, co člověk má. A nečekaný odchod někoho, koho si vážíte a koho jako divák a jeho žák a vlastně řízením osudu i občas jeho partner na jevišti, jo? No je to něco, s čím se člověk nemůže smířit, zvlášť když se dopátrá v souvislostech kolem, že to do značné míry bylo někým zaviněno určitými tlaky na toho člověka, které samozřejmě nemohl unést. A byla to velká tragédie pro Národní divadlo a pro české herectví, protože to byl člověk, který takový se neopakujou.

Takové bylo vzpomínání herečky Helgy Čočkové na jejího kolegu Karla Hegera. A o čem bude magazín Vlakem Libereckým krajem? Řeč bude třeba o rozdílech v řízení parních a motorových lokomotiv nebo o historii a provozu slavné kořenovské ozubnicové dráhy. Autor pořadu, redaktor Pavel Petr, si totiž k mikrofonu pozval Václava Mrázka, bývalého strojvedoucího, člena spolku Zubačka a moderátora železničářských akcí. Pořad začne hned po písničce.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem rozjíždí své další vydání. Zastavíme se společně v Kořenově, kam na zubačku často míří kroky mého dnešního hosta, milovníka železnice Václava Mrázka. Jeho hlas tam můžete slýchávat při moderaci jednotlivých akcí. A na úvod bude řeč hlavně o parních lokomotivách.
2: Pane Mrázku, já vás často vídávám prakticky při každé akci v Kořenově, kde se tam chopíte mikrofonu. To znamená, že od malička, od mládí vztah k železnici.
3: No já mám 51 roku odježděných na kolejích. Já jsem jezdil jako strojvedoucí a ještě začínal jsem na parních mašinách. Odtopil jsem si 3 roky a vlastně 7 let od roku 73 až do roku 80 jsem jezdil jako strojvedoucí na parních lokomotivách.
2: Uvidíte, jak je to bylo.
3: Tak nějak, když dneska tu parní lokomotivu z dálky vidím, tak je to úžasná romantika. A když jsem se, dneska už ne, už mám propadlou licenci, ale když jsem se na to dostal v rámci historických jízd, jako strojvedoucí si zajet výjimečně s tou mašinou, tak jsem vždycky konstatoval, bylo to hezky, ale do turnusu bych na to už nechtěl.
2: Nechtěl, už by to nešlo, už by to člověk asi nezvládal, bylo by to i fyzicky náročné.
3: No hlavně, když to srovnám, tu špínu a ty všechny podmínky a povinnosti a to, co všechno člověk musel na té parní mašině udělat, tak si strašně rychle člověk zvykal potom na tu jinou trakci a už by se na to nechtěl vrátit. Teda. Ale vzpomínky na to jsou, ono vždycky to hezký tak nějak zůstává v paměti. Ale pak, když je ta zkušenost, že se s tím sesvíst a prožít si na tom jeden den, tak si říkám, ne, už bych na tom nechtěl trvalé jezdit.
2: Ale Maschinenführer, to byla určitě vážená osobnost v té době, ne?
3: No, tak nevím, jestli vážená, hlavně jsme měli asi 3x nadělanou i vlastní dovolenou, protože těch strojvedoucích moc nebylo a takže těch přes časových hodin a to bylo, jak říkám, 3x nadělanou dovolenou, no tak peněz ve srovnání s většinou lidí tehdy za socialismu to nebylo s penězma tak nejhorší, ale ty hodiny, soboty, neděle, svátky, všechno, tak asi se to vyrovnalo.
1: Svěřil se Václav Mrázek v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. V našem povídání budeme za pár minut pokračovat, hned po písničce.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Práce na parních lokomotivách. Jaká byla a co přinášela? O tom jsme si v Kořenově povídali v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem s bývalým strojvedoucím Václavem Mrázkem. Teď je čas na pokračování.
1: Už jste zmínil, že ten přechod byl pak poměrně, řekněme, snadný na ty, řekněme, motorové, dieselové lokomotivy, ale ještě se zeptám, kde všude se jezdil, na kterých tratích, ať už tedy s parními lokomotivami, nebo pak později.
2: No, jezdil jsem od posunu nákladních vlaků, osobních vlaků z Liberce na všech pět směrů, na Žitavu, Avansdorf, na Českou Lípu, Děčín, Turnov a Všetaty a Nymburk. Ještě jsem byl i na Starým Těšnově, Tanwald a Harachov. Vlastně moje poslední túry byly na Nových Štádlerech směr Liberec, Klaská, Poremba a Gurna. Tam jsem ve svých 70 letech končil na dráze.
1: Bylo už to daleko jednodušší asi obsluha těch moderních vozů.
2: Obsluha vozů určitě, ale těch povinností zase oproti tomu, co bylo dřív, tak těch zaměstnanců kdysi na všechny možné úkony bylo spoustu. Kdežto dneska všechno musí dělat strojvedoucí, za všechno zodpovídá strojvedoucí a na všechno je strašně moc času a není pomocník. Není nikdo, kdo by nějak spolupracoval nebo tak. Takže každá doba má svoje prostě.
1: Já jste z těch tratí, které jste jmenoval, nějakou jsou nejoblíbenější, kde jste nejraději jezdil?
2: Já jsem asi nejméně raději jezdil do Nymburka, protože tam jsou takový táhlý a roviny a když tam svítí to slunce a Nymburk je plný a zátěžové ji nebere, tak to na ty páze bylo dost drastický teda, protože z jedné strany slunce, z druhé strany kotel roztopený, tak tam na ty Nymburky jsem moc rád nejezdil. Taky možná dělalo svoje, že jsem tam chodil do školy na dopravní a takže to, že jsem neměl na to úplně nejlepší vzpomínky.
1: Naopak nejoblíbenější trať.
2: Rád jsem jezdil do Děčína přes Varnsdorf, rád jsem jezdil na Zubačce do Kořenova a potom do ty Sklásky Poremby, to byly takový moje oblíbený tratě.
1: A ještě se musím zeptat samozřejmě na Zubačku v Kořenově, vás tam, jak jsem zmínil, pravidelně potkávám, tak vřelý vztah právě k Zubačce a k tomu všemu, co se tam děje.
2: No, já jsem členem spolku Zubačka, ale vzhledem k tomu, že došlo k různým změnám teďka po rekonstrukci na draží, tak už nebejvají stánky s prodejem a se suvenýrama na peróně. Bylo to přemístěné k nově otevřený výtopně, no nově 2016. No a teďka prostě se to tak nějak ta největší činnost stěhuje k výtopně a to moderování už není tak nějak potřeba, tak já už jsem toho nechal. Ono už taky bude mi 75 a ta aparatura je nějak každý rok těžší.
0: Hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem je bývalý strojvedoucí Václav Mrázek. V závěrečné části se vydáme na Zubačku, o které byla před pár okamžiky řeč.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bývalý strojvedoucí Václav Mrázek je hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem. V předchozí části jsme se už dotkli zubačky, teď se jí budeme věnovat ještě víc. A zastavíme se také u motorového vozu Hydra, který měl nedávno svůj křest v prostorách libereckého dopravního podniku.
1: Tam je v Kořenově nějaký exponát, ke kterému máte hodně blízko.
2: No, já bych řekl, že to, že ke všem exponátům tak nějak strašně mám rád po generálce trojku Rakušanku, ale na tom jsem se já nijak nepodílel, to byli zase jiný mladší a to, který na tom dělali celkovou tu atmosféru kořenovský tratě i ty dějiny v době, když to bylo ještě v Německu, když tam byla státní hranice, Kořenov, přechodová stanice a tohle všechno. O to se zajímám, o původní názvy dnešních stanic, jak se to jmenovalo kdysi, tak je to prostě taková jedna z mých takových zálib. No.
1: Můžeme té mladší generaci přiblížit některé ty názvy stanic, jaké byly?
2: Třeba Kořenov se jmenoval Grintal, Výhybna Nový svět, která dneska už neexistuje, se jmenovala Neuwelt, Jakušice byly Jakobstál, Sklářská Poreba byla Schreiberhau, Pěchovice dál byly Petersdorf, Jelenia Góra byl Hirchberg, v opačným směrem z Kořenova Dolní Polubny bylo Unterpolaun, Desna byla Tiefenbach-Dessendorf, Tanwald byl Tanwald, ale s dvěma na a s dvojitým V, a dál Smržovka Morcherstern, Lučany Wiesenthal.
1: Paměť je skutečně neuvěřitelná. A ještě se vrátím nebo zastavím u toho, co jsme tady dneska viděli, Hydra, motorový vůz. Měl jste možnost s ním jezdit jako strojvedoucí?
2: Ano, měl jsem možnost s ním jezdit. Jeden čas se s tím i na zubačce jezdilo v době, když bylo několik nepříjemností s 843 zvanýma Rakev s bržděním, tak byly jeden čas nahoře zakázaný a jezdilo se tam s Hydrama, nebo jak se nově říkalo, s Katrama, takže i takhle to znám.
1: No a jaké má třeba jízdní vlastnosti? Můžete něco o ní říct?
2: Hlavně je to motorový vůz po rekonstrukci, byl mu vyměněno hnací ústroj, motor je typu Caterpillar teď, dveře jsou jinak, kdysi byly dveře výklopné do stran, teď jsou dveře posuvné a tak je to vlastně už trochu jiná řada, než byla ta původní. Ale co se týče jízdních vlastností, celkem v tom kontextu doby, kdy byla vyrobená, tak docela dobrý.
0: S Václavem Mrázkem jsme si povídali třeba o parních i motorových lokomotivách a kořenovské zubačce. Tím vším jsme naplnili dnešní vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci je ode dneška uzavřena Masarykova ulice. Sokolové v Turnově budou odpočítávat rok do obřího sletu. Celníci zajistili přes 45 kg kratomu. Odpoledne bude postupně oblačno, přehánky a bouřky a teploty až 34 stupně. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. V centru Liberce je ode dneška neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na loni dokončenou opravu v Rýgrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
2: Přesně za rok se v Turnově uskuteční sokolský sled obřích rozměrů. Do města přijede přes 4 000 sokolů z celé republiky i ze zahraničí. Akce Sokol Gym se koná ještě v Brně a Pardubicích. Sokolové dnes před Turnovskou sokolovnou budou slavnostně odpočítávat 365 dní do události.
5: Součástí slavnostního odpočítávání bude také doprovodný program, například tvořivé dílny a vystoupení, při kterých sokolové předvedou některé sestavy. Celé město se bude od slavnostního odpočítávání připravovat na nápor účastníků v příštím roce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Celníci pomocí speciálně vycvičeného psa odhalili v Libereckém kraji provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Na síti X upřesnili, že celkem zajistili více než 45 kg této látky a uvedli, že subjekt neměl povolení k nakládání s psychomodulačními látkami od ministerstva zdravotnictví. Užívání kratomu v České republice výrazně roste. Zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých lidí. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá a tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých.
3: Počasí.
2: Během odpoledne bude postupně oblačno s místními přehánkami nebo bouřkami i velmi silnými. Večer budou přehánky i bouřky ubývat a současně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 31 až 34 stupňů. Na horách to bude 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 35 na průtahu Libercem probíhají práce na údržbě mostu nad ulicí Sousedskou ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přesně 4 minuty po 12. přejeme z Českého rozhlasu Liberec pěkné a klidné poledne. A nemohu začít jinak než otázkou, jak snášíte to horko, milí posluchači. Kolik je u vás stupňů a co máte během odpoledne v plánu? Být u bazénu, vyrazit někam k vodě nebo zůstat doma a relaxovat? Tak ať už budete dělat cokoliv, můžete si k tomu nechat zahrát váš oblíbený song. Začínají písničky na přání, tak napište nebo zavolejte. Těšíme se na vás.
3: Písničky na přání s Janem Holubem.

Jak se tak koukám po teploměrech napříč krajem, na řadě míst už ukazují třicítku, třeba Česká Lípa, Frýdlant, Raspenava nebo Turnov. A horko a dusno nám bude i dál. Maxima se totiž dnes mohou dostat i na 34 stupňů Celsia. Postupně pak hrozí podle meteorologů i velmi silné bouřky. Kdo by se chtěl alespoň o něco a o trochu ochladit, tak musí nahoře, tam bude okolo 27, a nebo si vybrat u nás v Českém rozhlase Liberec písničku, a to nějakou pěkně chladnou a ochlazující. Tak proto připomínáme také náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo telefon 22 155 37 22. A jednu takovou vám teď hrajeme, Karel Gott, Oči sněhem zaváté. Hezké odpoledne.

0: Karel Gott, Oči sněhem zaváté. Tak nevím, jak vy, milí posluchači, ale já bych to v tom současném počasí za takové Oči sněhem zaváté opravdu raději vyměnil. Na svých rádích máte signál Českého rozhlasu Liberec a na našem telefonu už zdravíme prvního volajícího. Pan Indra, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane moderátore. Tato písnička bude pro vás a kolegy, který nevidím.
0: Tak my vám děkujeme za váš výběr, pěkně vás zdravíme a zase někdy zavolejte naslyšenou. A připomínám i vám ostatním telefon 22 155 37 22. Do písniček na přání nám můžete napsat také e-mail a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Písničky na přání pro vás až do 13. hodiny.

0: Jak jsem říkal před chvílí, dnešní odpoledne bude opravdu hodně horké. Teploty se mohou dostat až na 34 stupňů Celsia a navíc díky vlhku a velkému dusnu nám bude pocitově ještě o něco větší horko. Tak na sebe, milí posluchači, pamatujte, hodně pijte a pokud můžete, držte se ve stínu. A jak je na tom další naše posluchačka, která se dovolala do písniček na přání Českého rozhlasu Liberec? Paní Šárko, tak jste někde v chládku?
1: Ano, já jsem v práci v galerii Lázně, kde dneska bude program o 14:00, bude vstup zdarma a u nás je příjemně 21 stupňů.
0: Takže ideální se k vám vyrazit.
1: Určitě, zvu tímto všechny návštěvníky, mám její přátelé a jinak písnička bude pro všechny statečný, který dneska mají službu, mý kolegové a já, některý si střihneme i 12, takže ty vůbec nejstatečnější. A pak by písnička byla pro Boženku, pro pana Vlastimila, pro Lučka do Rochlic, pro Jindřišku na Bromovskou, pro paní Evu do Turnova, Miladu do Jablonce, do Harachova paní Ivě, do České Lípy paní Aleně, paní Hance s Adamem. No a prostě úplně všem, co si dáváme hrát, i všem, co nemá kdo zahrát. A byla by to vzpomínka na pondělní krásný koncert Dalibora Jandy.
0: Tak vybrali jsme společně Dalibora Jandu a jeho jahodový koktejl. Tak my vás pěkně zdravíme do práce, užívejte to příjemné klima, které tam máte a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A hrajeme vám od něj jahodový koktejl, tak nezapomínejte na pitný režim.

0: Jahodový koktejl by mohl být v tom dnešním horkém dni opravdu ideální. Podle odborníku ale uděláte, milí posluchači, nejlíp jen s vodou, případně lehce sycenou minerálkou pro doplnění minerálu. To tedy platí hlavně pro ty, kteří se hodně potí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je pan Zdeněk ze Zákup, tak zdravíme Česko-Lipsko. Dobré odpoledne.
1: Díky, pane redaktor, hezkou sobotu přeju. A tuto píseň bych poslal Káče, což je dcera, a Kačence, což je vnučka. Vám děkuju.
0: Tak jen tak s pozdravem hezkého dne předpokládám.
1: No jak jinak.
0: Tak výborně, děkujeme za váš výběr, pěkně vás zdravíme, užívejte sobotu a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Napodobně, dík.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, kde vám až do 13. hodiny hrajeme na přání a na telefonu už máme další posluchačku, paní Jaroslavo, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Honzo, děkuji za krásné přivítání a chci všechny pozvat taky do Friedlandu, máme tadyhle Friedland se baví, takže přijde dneska Adam Mišík, ve 2 hodiny bude zpívat a pak ve 4 bude skupina, takže já půjdu až na v 1 hodinu, protože teď je horko, tak se chci ušetřit z toho slunce a prostě a člověk se tam i osvěží. Máme tady kašnu taky.
0: Přesně, tak to máte dobře naplánované, tak my vás zdravíme, vlastně se vám to už blíží, říkala jste ve 2 hodiny, ano. Adama Mišík ve Friedlandu, tak ano. To je nějaká hodina a půl, tak my vám k tomu zahráme vámi vybranou písničku, pěkně zdravíme, užijte si Adama Mišíčka a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Paní Jaroslava nás před malou chvílí zvala do Friedlandu na akci Friedland se baví, tak třeba od 14. hodiny také se zpěvákem Adamem Mišíkem. A pokud vás, milí posluchači, zajímá víc, podrobný program najdete na stránkách města město-friedland.cz. A na další zajímavou akci nás teď může pozvat náš další posluchač. Pane Petře, zdravíme vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jendo, Petra, Alena ze Stelčevse, zdravěj do Liberce a dneska se to krásně sešlo 20. červen, dvě krásné akce, takže jedna akce, naše obec slaví 710 let od založení, takže tady máme kulturní program, teď nám zahráli Kudrnáčí, amatérská skupina vesnická a pod 1 hodiny a od 3 bude Patrik Stoupa a Kudrnáčí zase ve 2 hodiny budou ještě hrát, takže děkuju naší obci za zorganizování krásné akce, takže poděkování patří naší starostce a organizátorům akce a potom druhý přáníčko, moje Alenka má dneska narozeninky, takže jí dám její oblíbenou písničku, nechám ji jako překvápko, bude to i pro ty naše posluchače, takže zdravíme Jarču do Friedlandu, ať tam pozdraví Adama Mišíka na koncertě, že jsme se tam nemohli dostavit, tak ať vyřídí pozdrav a jinak Šárce, Božence, Haníče Básnice, no potom ještě Marušce do Děčína, no a do Benešova a všem ten, co si dáváme hrát.
0: Tak my k té vaší dvojité slávě posíláme vybranou písničku a přejeme všechno nejlepší. Zase někdy zavolejte, pane Petře, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: A připraven je Vaby Daněk s Raduzou a já připomínám telefon k nám do Českého rozhlasu Liberec. Číslo 22 155 37 22. Na přání do 13. hodiny.

0: Vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, zvu vás k poslechu setkání u mikrofonu. Povídat si budu s Michaelou Pavlátovou z Paměti národa a Přemyslem Sobotkou, lékařem a politikem. Naším tématem bude současná historie a taky otázka, proč má smysl ji zaznamenávat. Ale budeme se bavit i o životě. Těším se na vás, Marcela Augustová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Za spálení.

0: Michal Hruza a jeho bílá velryba. Tak to bylo trochu mořského a oceánského ochlazení. S vámi je dál Český rozhlas Liberec a hrajeme vám na přání. Další písničku si u nás vybírá paní Marie. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají. Dáme si písničku od Extra Bandu Poslední zvonění a bude jako obvykle pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: A kontrolní otázka na vás, paní Marie. O vás vím, že dodržujete pitný režim, tak kolik už jste toho dneska vypila?
1: Já jsem vstávala totiž 10 hodin, takže jsem nestihla, ale z té litra půl konvice jsem zatím stačila vypít 3 hrky, ale to já doženu. Já jsem teď domejvala nádobí a pak se zase napiju.
0: Tomu věřím, že to doženete. Navíc, jak slyším, máte krásný život, vstávání v 10, to je paráda.
1: To mě se nechtělo, protože jsem poslouchala noční linku, mě se nechtělo vstávat.
0: Tak jo, tak vás pěkně zdravíme, užívejte sobotní odpoledne a naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: A zavolejte i vy, milí posluchači, 22 155 37 22. Tak.

0: To bylo poslední zvonění, které si u nás vybrala paní Marie. Na hodinách vidím přesně 12.40, na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec a na našem telefonu další posluchačka, paní Iva z Harachova. Tak zdravíme tam nahoru v uvozovkách, určitě tam máte o něco chladněji.
1: No, děkuju, taky vás tam všechny zdravím. No, tak jakož bydlím v přírodě, tak zaplať pámbu, i když tady máme taky teplo. V noci jsme měli ohromnou bouřku a pršelo, takže si myslím, že když bude takový teplo, že budou houby skákat sami od sebe.
0: No tak vy jste mě potěšila hned dvakrát, protože já jsem si té vaší bouřky, která šla z Frýdlantského výběžku, včera všiml na radaru. Trošku mi vadilo, že nedošla k nám, ale přál jsem vám to. A s těmi houbami, paní Ivo, nevím, jestli už jste byla v lese, ale určitě tam vyražte, protože někteří mý známí a kamarádi už v lese u nás byli. U nás totiž pršelo před několika dny, také jako prudčej a teď s tou kombinací toho tepla tak opravdu přinesli.
1: No, určitě, no, hlavně modráky, výborná houba.
0: Ano, ano. Měl jsem z nich obalované houby a měl jsem i trochu smaženice, takže jsem si to letos, tu houbařskou sezónu začal užívat o něco dřív, než bych čekal. Tak jakou vám případně na tu cestu do lesa zahrajeme písničku?
1: No, chtěla bych tu písničku poslat paní Šárce do Liberce, Alence do České Lípy a všem, komu se líbí, je to prostě moje srdcovka, Modřínu háj od Karla Kahovce.
0: Tak rádi vám ji zahrajeme, pěkně vás zdravíme a pozdravujte v lese, naslyšenou.
1: Jo, naschledanou.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Karel Kahovec a jeho modříny podle přání paní Ivy. Jak říkala, je to její srdcovka, tak jsme vám ji velmi rádi na vlnách Českého rozhlasu Liberec zahráli. Je přesně 1:15, my vám dál hrajeme písničky na přání a tak koukám také do našeho e-mailu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a tam je velmi jednoduchý vzkaz od zahradní techniky. Prosím o zahrání písničky Kousavá dekad Ivana Mládka.

To byl Ivan Mládek a jeho kousavá deka. Tak doufám, že vás, milí posluchači, v tom horkém odpolední nic nekouše a že se máte jen a jen dobře. A to i díky nám. V e-mailu máme další vaše vzkazy. Pan Jan si píše o písničku Šrouby a Matice od skupiny Mandraže, tak vám ji za chvíli rádi zahrajeme, ale předběhneme ji Hanou Zagorovou se svým songem O zimě. A o ten si napsal pan Petr a posílá ji paní Věře Dosemil. Tak Hana Zagorová i Mandraže pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Liberec. Dobré odpoledne.

Šrouby a matice od kapely Mandraže vybral pan Jan pro vás, pro všechny posluchače. Přesně za 5 minut bude 13 hodin, písnička na přání tedy končí, ale ty další vám budeme hrát zase po 17. hodině, protože je víkend a chceme vám ho co nejvíce zpříjemnit. Za chvíli od nás další zprávy a po nich už výlety a budou netradiční. Přihlásí se nám přímým přenosem z Papouští zoologické zahrady v Bošovicích na jihu Moravy. Tak určitě poslouchejte a třeba to pro vás bude inspirace k tomu se tam během léta a prázdnin vypravit. Dobré odpoledne.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště. Výstava v Jablonecké galerii N představuje práce studentů designu. Odpoledne bude postupně oblačno, přehánky a bouřky a teploty až 34 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům. Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší také nevolnosti a kolapsy z horka. Meteorologové varují, že odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr. Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky už nefungovaly, byly zavřený. Chápu, že veřejnost to přes léto používá, ale mělo by se to dělat během léta, tak aby to sloužilo pro výuku dětí. Realizace je tam, myslím, 12 týdnů.
3: Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu Fakulty textilní na Liberecké technické univerzitě. V jabloneckých ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Mezi nimi je třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku nebo metalový opasek, doplňuje jeden z autorů Lukáš Burian.
5: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie, pomocí horkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury. Zapojují do toho i kov, řetízky, všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
3: Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují také lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají s pomůckami zkušenosti a mohou tak zákazníkům poradit. Případně s nimi probrat i další témata a obtíže, se kterými se zrakově postižení lidé potýkají.
0: Počasí.
3: Během odpoledne bude postupně oblačno s místními přeháňkami nebo bouřkami a dokonce i velmi silnými. Večer budou přeháňky i bouřky ubývat a současně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty v Libereckém kraji dosáhnou 31 až 34 stupňů. Na horách to bude 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V České Lípě jsou dnes kvůli městským slavnostem uzavřené ulice Erbenová a Sokolská a také přilehlá parkoviště. Omezení platí až do dnešní noci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám krásný den. I když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima. Krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
7: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: jednou krásný dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, Skleróza je mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno. Kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, je tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se den o denně mezi papoušky, takže tato přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne, teda to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch

0: 15 let, co provozujeme zoo, tak sme vybudovali vlastne dva pavilóny a vzhledem k tomu, že návštevníci, nebo tá skladba tých návštevníků je jednak odborná veřejnosť, ale veľkou časť tvoří lajci. Tím myslím rodiny s deťmi, malé deti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady niekteří i opakují, takže zabaví návštevníky, ale pro tie nejmenší sme zde museli zriediť i malý detský koutek a vlastne museli sme nějak tak skloubit tu odbornost i s tou pro ty laické veřejnost.
1: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne? Alpaky, taky tady máte ty pidilami s těmi obrovskými hlavami, co rádi plivou.
0: A, no, ne, to úplně pravda, neplivou, jsou roztomilí a máme z nich radost.
1: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
0: Určitě ne, určitě ne.
1: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
0: No, ještě si to rozmyslím.
1: Dobře, jsme papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži. Tak.

Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková Lunchkroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak, co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo. To pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. Hmm. A tak to má být.
0: No tak to je správně, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví
0: vzala
1: v dnešním rozhovoru.
0: Sebou, dáme prostor,
1: vzala se mi
0: určitě.
1: Sebou, takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má bolce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, amazonian jamajský, já to mám napsané, to ne, že bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou vzácnost za tyhle
1: peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že je to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo. A třeba amazonian jamajské chováme jenom my a potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči, jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, amazoniané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné, tady máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo
1: určitě
0: ne?
1: Ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: A to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: Třeba můžete jít do té voliéry, do té expozice a třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech, ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí, oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaloudové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že jí aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec hladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: My když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože z toho hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těchto vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické, sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nesnese, nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu, anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření, anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak, když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říkal, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A vy jim to píte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku.
1: Tak,
0: to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezat, to by byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaloudová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Ready.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, my bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká ano, náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: přítelkyně,
0: Lucie,
1: kolegyně.
0: Ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Přesně, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška, oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná... kamarádi spolu taky?
2: Nekamarádi spolu, ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
0: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou.
3: Přesně
0: to jsme
3: tak.
0: Neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem Kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům. Umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj Kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Ale dneska nežeru popeláři.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík a teda ten je neuvěřitelný, on je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři a jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
4: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujeme.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní a rové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný a musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme? 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny, já myslím, že tady budete v pohotovosti, žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kde jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím ale jak na dovolené.
0: Třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojím se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Ty jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Se jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošný, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižený děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás se zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Koupaliště v Českém Dubu bude mít i letos vstup zdarma. Liberečtí celníci zajistili přes 45 kg kratomu. Zámecký park v Zákupech už nebude volně přístupný. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, říká Jiří Miller.
3: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti dva, tři bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
2: Celníci pomocí speciálně vycvičeného psa odhalili v Libereckém kraji provozovnu s nelegálně uskladněným kratomem. Na síti X upřesnili, že celkem zajistili více než 45 kg této látky a uvedli, že subjekt neměl povolení k nakládání psychomodulačními látkami od Ministerstva zdravotnictví. Užívání kratomu v České republice výrazně roste. Zkušenost s ním má už několik procent dospělých a více než desetina mladých lidí. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemie v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím pro ní neexistuje schválená léčba ani vakcína.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přehánek a bouřek. Nejnižší teploty klesnou v noci na 19 až 16 stupňů. Zítra ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách to bude 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 v Liberci, konkrétně na sjezdu číslo 20, probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Policie na místě odklání dopravu. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme vám hezké odpoledne, i když je pro řadu z vás možná nepříjemné, je horké, je dusné a jsou před námi i další takové dny. Jak dlouhá bude vlna veder, přijdou bouřky a ochlazení na příjemnější teploty, tak na to všechno se zeptáme meteorologů po 14:15. A jinak bude tato hodina i ve znamení sportu, s dětmi si vyrazíme na tenis a vyrazíme si i na fotbal. Na den přesně před 50 lety rozhodl Antonín Panenka finále fotbalového mistrovství Evropy svým slavným dloubákem. Jak na gol vzpomíná, to uslyšíte hned v úvodu našeho pohodového odpoledne. Přejeme klid a pohodu a proto vám také na vlnách Českého rozhlasu Liberec hrajeme Petra Muka nebo Karla Gota.
1: Pohodové odpoledne s Janem.

Českého rozhlasu Liberec vám přejeme klidné, horké odpoledne a snad jsme vám, milí posluchači, udělali radost Karlem Gottem a jeho songem Posel dobrých zpráv. A teď budeme hodně sportovní. Představte si, že náš čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale patřil mezi dosud nejvíce sázené. Většina vsazených peněz mířila na naše vítězství, i když to dopadlo tak trochu jinak. U českých bookmakerů zatím fanoušci prosázeli více než 1,2 miliardy korun. A teď už za jedním velkým výročím, fotbalovým výročím. 20. června 1976 hráli čeští fotbalisté finále mistrovství Evropy v Bělehradě. Zápas proti Německu tehdy dospěl za stavu 2-2 do prodloužení, kde se ale nerozhodlo, proto přišel na řadu penaltový rozstřel. Ten nakonec slavným vršovickým

0: Nad Loubákem rozhodl Antonín Panenka. Jak na slavný gól po 50 letech vzpomíná a jak vzpomíná na Jablonec a Liberec? Na to se slavného fotbalisty při jeho letošní návštěvě v Jablonci zeptala náš reportér Patrik Fischer.
1: Do Jablonce nad Nisou přijela česká fotbalová legenda Antonín Panenka. Pane Panenko, máte nějakou fotbalovou vzpomínku na Jablonec?
2: Bohužel v době, když jsme hráli ligu, tak Jablonec tenkrát první ligu nehrál. Pamatuju, že jsme tady hráli v rámci libereckých výstavních trhů, což patřilo do Liberce, ale hráli jsme proti Jablonci tady a pamatuju si, že v té době strašně frčeli takový velikánský koule, takový korále, který tady jablonecká bižuterie vyráběla, tak jsme po nich měli velkou schánku a dokonce před zápasem jsme každý hráč takovýhle tyhle ty korále dostali, takže to byl krásný dárek a moje manželka z toho měla velkou radost.
1: Je to 50 let od doby, co jste kopnul v Bělehradě, no. Ten váš známý Dloubák. No. Když si na to vzpomenete dneska, s tím odstupem, poradil byste si v té době, abyste udělal něco jinak?
2: Tak já jsem udělal něco jinak, to člověk nemůže říct. Já jsem to vlastně kopnul jinak, než do té doby to všichni hráči kopali penaltu. Všichni kopali buď doleva, doprava, nahoru, dolů, ale nikomu nenapadlo to střelit takovým způsobem tím obloučkem, takže já jsem vlastně byl takovým průkopníkem toho a jsem v podstatě rád, že takhle penalta kopnutá vyšla do historie fotbalu. Jsem na to pyšnej, hrdej.
1: Myslíte, že kdyby to zkusil někdo dneska zopakovat, že by to stále mělo šanci na úspěch?
2: Tak oni to opakují, ty nejlepší hráči světa, což mě velice těší a jsou hodně úspěšní. Samozřejmě jsou i tací, kteří tu penaltu neproměně, ale myslím to tak, že ty hráči, kteří to zkoušejí, tak to musí mít natrénovaný, jako jsem to měl natrénovaný já. To není otázka vnuknutí, že najednou mi napadne, že to kopnu prostředka. To prostě musím to mít zažít a musím to jako věrohodně provést.
1: A když se dneska nějaká penalta nepovede, tak na hráče je velký mediální tlak, média jim to tak říkajíc dejí sežrat. Vy jste to v té době asi nezažíval úplně tolik, přeci jenom třeba nebyla rozvinutá sociální média. Přesto poradil byste něco těm hráčům, jak se s tím vyrovnat?
2: Já jsem měl jednu obrovskou výhodu. Já jsem hodně penalt taky nedal. Ale musím říct, že jsem měl jednu takovou dobrou vlastnost, že když o něco šlo a bylo to v důležitém utkání nebo v důležitém postupu utkání, tak jsem tu penaltu vždycky proměnil. Já jsem sobě našel nějakou takovou tu koncentraci, kdy jsem v podstatě neslyšel, neviděl jsem ani vlevo, ani vpravo, protože jsem se maximálně soustředil na to, abych si ten míč dobře postavil, abych tu branku střelil, takže já jsem s tím problém jako v podstatě neměl žádný.
1: Říká legenda českého fotbalu, bývalý reprezentant a autor známého vršovického Dloubáku Antonín Panenka, který přijel do Jablonce nad Nisou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Kapela Škvor a jejich Síla starých vín. Vím, že se to říká pořád dokola, ale nezapomínejte na pitný režim. Pijte průběžně, po malých doušcích a nikoliv nárazově. Základem je pak v tomto horku voda, neslazený čaj nebo slabě mineralizovaná voda. Pokud se pak hodně potíte, zařaďte minerálky s obsahem sodíku a hořčíku, abyste předešli křečím a únavě. A to by vám určitě poradili i naši meteorologové. Těch se ale raději zeptáme, jak bude během odpoledne, protože to vědí ze všech nejlíp, jak budou odpolední bouřky vypadat a také na zítřejší počasí. Počasí. A ve 14 hodin 23 minuty máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec meteorologa Martina Hinčicu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Martine, jak moc velké je vám horko?
1: Mně je velké horko samozřejmě, ale dobrou zprávu je, že tady máme klimatizaci.
0: To my máme také takhle dobrou zprávu, nebojte. Tak nám řekněte, kde v našem libereckém kraji je teď největší horko, kde je rekordmanem?
1: No, rekordmanem je aktuálně, možná nečekaně, Doksy a Českolipsko, kde máme přes 32 stupňů Celsia. Ty teploty asi ještě trochu porostou, takže možná tam bude 33-34 stupňů. No a jinde po libereckém kraji se ty teploty vyšpahaly přes 30 stupňů Celsia, takže v Liberci máme aktuálně třeba 31 stupňů.
0: Vyvarujete před bouřkami během odpoledne. Dá se vlastně vůbec odhadnout, kdy by případně mohly udeřit a jak budou silné?
1: Aktuálně to vypadá tak, že ty bouřky se nám začaly tvořit hlavně v Jizerských horách, kde na Kořenově, už na Jizerce, v Harachově jsme tu bouřku měli a aktuálně se tam ještě vyskytuje doznívající přeháňka. Ty bouřky se budou spíše, řekněme, ojediněle vyskytovat teďka v těch pozdějších odpoledních hodinách, ale aktuálně podle těch nejnovějších modelů to vypadá, že hlavně večer, po případě v podvečer, by ty bouřky přišly od jihu a zasáhly by s větší pravděpodobností východní polovinu libereckého kraje, ale tam bych byl s tou lokalizací velmi opatrný, takže výstraha platí pro celý liberecký kraj. Aktuálně to vypadá na větší pravděpodobnost té východní polovině.
0: Říkal jste o bouřkách k večeru, tak ochladíme se, případně vyvětráme během noci a do rána?
1: No, moc ne, protože i ta následující noc bude velmi teplá. Ty minima budou většinou mezi 20 až 16 stupni Celsia, takže i nadále teplo. A ta oblačnost se bude rozpouštět, takže během noci postupně jasno nebo polojasno.
0: Jak horký bude zítřek?
1: Zítřek bude podobně teplý jako dnes, ty maxima opět mezi 30 až 33 stupni Celsia a ten průběh počasí bude také podobný tomu dnešku, čili po ránu bychom měli málo oblačnosti, odpoledne bude oblačnosti přibývat a zase i zítra hrozí silné bouřky, zejména později odpoledne a k večeru, takže i zítra je tam varování před těmi bouřkami. Dá se říct, že tyhle dva dny, sobota i neděle, budou velmi podobné.
0: A Martine, vidíte nějaké snížení teplot na příjemnější a řekl bych důstojnější hodnoty, třeba okolo 25 stupňů Celsia?
1: Takhle výrazné ochlazení v modelech nevidíme, aspoň tedy v tom nejbližším týdnu. Zdá se, že to ochlazení v uvozovkách se objeví v pondělí a úterý, ale opravdu jenom v uvozovkách, protože i tak ty maxima budou do 30 stupňů Celsia, takže alespoň už nám nebudou překračovat těch 33 stupňů jako tento víkend. Nicméně to pak vypadá, že se zase oteplí a ty teploty v druhé polovině pracovního týdne půjdou zase nahoru, takže zase tam očekáváme tropické teploty, možná přes 33-34 stupňů.
0: Předpovídá Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Přeju pěkný den, naslyšenou.
0: Jestli vám, milí posluchači, horko i z té předpovědi, kterou nám Martin Hinčica řekl na následující dny, tak vás teď ochladíme. S rubrikou Co v učebnicích nebylo, totiž zjistíme, proč je ledovec uvnitř modrý. Tak ledovcové ochlazení ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za pár minut.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, zvu vás k poslechu setkání u mikrofonu. Povídat si budu s Michaelou Pavlátovou z Paměti národa a Přemyslem Sobotkou, lékařem a politikem. Naším tématem bude současná historie a taky otázka, proč má smysl ji zaznamenávat. Ale budeme se bavit i o životě. Těším se na vás, Marcela Augustová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

legendární Terezou přispěl do pohodového odpoledne Českého rozhlasu Liberec Valdemar Matuška a dále přispěje třeba i Petr Kotwald, Jan Kalousek, Chris Norman nebo i nestárnoucí ABBA. A teď přispějeme všem, kteří nevědí, kam si o víkendu vrtnout, co třeba do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Tam pořádají zítra na fotbalovém hřišti akci s názvem Cesta lesem za řemeslem. A vyzkoušet si tady, milí posluchači, můžete různá řemesla, třeba i jízdu na koni a další a další. A další možnosti na víkend si můžete vybrat i u nás na webu liberec.rozhlas.cz. Třeba zámecké slavnosti ve Svijanech, Brotmarket v Železném Brodu nebo koncert v kostele v Dlouhém Mostě. Podrobnosti u nás na webu.

0: byla kapela Rybičky 48 společně s Markem Ztraceným a songem Goodbye. Koukám se na hodiny, ukazují přesně 9 minut po půl třetí a v Českém rozhlase Liberec pokračujeme v oslavách 10 let našeho samostatného vysílání. Nabídli se vám, milí posluchači, den otevřených dveří. Minulý víkend jste s námi mohli vyrazit na Královku a to bylo tehdy úplně jiné počasí, než je teď. A už v úterý se můžeme sejít v Liberci na náměstí. A pozvali jsme se k tomu i vzácné hosty. Od 14. hodiny postupně zahraje a zaspívá Marta Jandová s rozhlasovým big bandem Gustava Broma nebo také Jan Smigmator. Uvidíte i brazilskou bubenickou show a další a další. Těšíme se tedy na vás toto úterý od 14. hodiny před libereckou radnicí. A teď už pro vás máme rubriku Co v učebnicích nebylo a věřte, že nás příjemně ochladí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec,

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Do horkého odpoledne s teplotami nad 30 vás zdraví Český rozhlas Liberec a míříme za dětmi. Fotbal asi hraje každý malý kluk, potřebuje k tomu jen míč a parťáky. Co ale takový tenis? Myslíte, milí posluchači, že ho předškoláci znají, nebo ho dokonce i hrají a znají jeho pravidla? To zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Tím pálíš míček a hraješ za soupeřem.
2: Že taky hrajem backhand a forehand.
3: A jak se hraje?
2: Forehand se hraje jednou ruka, backhand se hraje obouma.
3: Ty hraješ tenis?
2: Ano.
3: A jak dlouho hraješ tenis?
2: Hodinu.
3: Ty taky hraješ tenis?
2: Má.
3: A víš, co je tenis?
2: Jo. Někdy to hraju jako badminton, spíš hraju, ale u babičky. A já jenom jednu hodinu někdy, tak chodím s taťkou na jeho hodinu, má 2 hodiny.
3: A s kým hraješ tenis?
2: S panem trenérem Bérou.
3: A musíš hodně trénovat?
2: Ano.
3: A co všechno na tenis potřebujeme?
2: Pálku.
3: A jak ta pálka vypadá?
2: Taková je skoro jak pláčačka. Musíme potřebovat raketu a ona vypadá tak, že má jako držák a je kulatá a má v tom ty čtverečky.
4: To na to potřebujeme sportovní tričko, pálku a nějaký míček.
3: A potřebujeme mít i nějaké sportovní oblečení?
2: Jo, musíme kalhoty nebo kraťasy nebo mikinu nebo tričko.
4: A nebo sukínku na tenis.
2: A nebo šoutovku.
4: A nebo kraťasky a všechno, co může být na tenis.
3: A kde se tenis hraje?
2: Na kurtu.
3: A jak takový kurt vypadá?
2: Má taková je bublina bílá a máš tam 2 části.
3: Jaké 2 části?
2: No, že tam nějaký lidi 2 hrajou vedle a 2 další vedle.
4: Může to být na takovém hřišti.
2: A ještě může to být na venkovním. A musí tam být ještě síť.
0: Tak taková byla naše anketa mezi dětmi na téma tenis. Do 9 minut uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec další zprávy. Miroslav Holubec vám připomene, jak uzavírka Masarykovy ulice mění libereckou MHD a přidá i zprávu, že v Jitravě začíná letní scéna divadla FX Šaldy. A v příští hodině našeho pohodového odpoledne potěšíme naše oči při pohledu na nebe. V balónu se proletíme nad krajinou Máchova kraje. Tak zůstaňte naladěni, jsme rádi, že posloucháte.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Liberci je ode dneška uzavřená Masarykova ulice. Česko zažívá nejteplejší den týdne. Dnes začíná letní scéna libereckého divadla Efekt Šaldy v Jítravě. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přeháňky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V centru Liberce je ode dneška neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na loni dokončenou opravu v Rýgrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
3: Teploty v Česku se dnes pohybují až kolem 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů jde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům. Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší také nevolnosti a kolapsy z horka. Meteorologové varují, že odpoledne se k vedrům přidají i silné bouřky a vítr. Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lidé dnes můžou zavítat na víkendovou letní scénu libereckého divadla FX Šaldy, a to v Jítravském dvorci. Soubory po skončení sezóny zahrají některé inscenace z divadelního repertoáru Pod širým nebem. Letní scéna se koná tento i příští víkend. Lidé uvidí baletní představení, operu i činoherní inscenaci.
5: Návštěvníci dnes uvidí baletní představení Proměny. Členové dětského operního studia zaspívají upravenou kantátu Bohoslava Martinů Otvírání studánek. Zazní i kantáta Karmína Burana ve spolupráci s dětským sborem Severáček. Příští víkend pak návštěvníky čeká činoherní balada o zbojníkovi. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-íránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přeháněk a bouřek. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti opět přibývat a postupně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci havarovalo osobní auto v Minkovické ulici. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projet se dá se zvýšenou opatrností.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Českého rozhlasu Liberec přejeme nejen šťastnou cestu, ale i pohodové odpoledne, které je hodně horké a dusné s teplotami i přes 33 stupňů. Měří je třeba ve Frýdlantu, Rovensku nebo i v zahrádkách. Tak to chce udělat si pohodu, něco dobrého k pití a třeba i nohy do bazénu nebo alespoň nějakého lavoru. A k tomu vám nabízíme i zajímavá témata. Bělá pod bezdězem patří balónovému létání. Za chvíli vás do jednoho z takových balónů vezmeme. Budeme také putovat naším krajem, navštívíme mokřady u Nového Falkenburku. Že je neznáte, milí posluchači, tak to je dobře, protože vám o nich rádi řekneme. A do toho horkého počasí to chce kromě pití trochu i zábavu. Postará se o ní Zdeněk Srstka. Tak poslouchejte, jsme za to rádi.
6: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Jak jsem říkal před chvílí, teploty jsou v našem Libereckém kraji nad 30, někde dokonce i k 33 stupňům Celsia. A na některých místech v kraji už úřadují také bouřky, je třeba u Hrádku nad Nisou, další se rozšiřuje Uralska směrem k Osečné a podle radaru už se něco začíná tvořit i u nás v Liberci a okolí, tak uvidíme, jestli nás případná bouřka osvěží i tady. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec v pohodovém odpolední na nebi zůstáváme. Bílské balónové hemžení, to je název akce, kterou už po 23. pořádají nadšenci z balon klubu Bílá hlína na Mladoboleslavsku. Náš redaktor Pavel Petr měl to štěstí a mohl se v jednom z takových balónů proletět.
1: Je těsně před 6. hodinou raní, my jsme na letišti v Mladé Boleslavi, odkud v rámci balónového hemžení poletíme směr Bělá pod Bezdězem. Než ale ještě balóny se mohly vznést k nebi, tak hlavní organizátor celé akce balónového hemžení Miroslav Nigrin přiblížil, co je všechno potřeba zjistit.
2: To nejdůležitější, co je potřeba zjistit, tak je aktuální meteosituace, to znamená, odkud fouká vítr, jak silný vítr a nejlíp ještě v jakých výškách, aby jsme věděli, jak namanévrovat, v jakých výškách letět, abychom se dostali do prostoru na přistání, vyhnuli se lesům nebo případně nějakým řízeným oblastem.
1: Jaké tedy počasí máme pro dnešní let?
2: Krásný letní počasí, zhruba tak půl hodiny po východu sluníčka, vítr fouká z jihovýchodu až jihu.
1: Po úvodním slovu Miroslava Nigrina už jsme se dostali přímo do koše balónu. Poprosím mého pilota, aby se představil a odkud vlastně přijel.
3: Moje jméno je Jindra Ančarič, jsem z Brna.
1: Teď už vlastně jsme nastoupali, do jaké výšky aktuálně?
3: Teďka jsme zhruba ve 100 metrech nad zemí. Doprovody dávej.
4: Měli jsme nějaký pokyny, my jsme pomáhali Vzukovi.
3: Ne, v pořádku.
1: Než jsme zlétli, co bylo potřeba udělat? Jak dlouho trvá příprava na samotný let?
3: Tak když jsme teďka na Fiestě, kde je přátelské lítání, tak to může trvat třeba půl hodiny.
1: Pak tady vidím tablet, takže pomocí tabletu se vlastně určuje, kam poletíme.
3: Dneska díky technice už vlastně víme přesně, kde jsme a jako

0: letíme rychlostí a jakým letíme směrem. Tento balon může startovat při větru 5 metrů za sekundu a dneska to bylo tak maximálně 2 metry za sekundu. Jinak ve vzduchu potom, když letíme, ta rychlost už není příliš důležitá, tam může být třeba 50 km hodině a nic se neděje.
1: Jaké vybavení všechno tady máte?
0: Balon je důležitý mít samozřejmě koš a balon nad sebou a hořáky a bomby, v kterých těch bombách je plyn, kterým vlastně ohříváme ten vzduch, aby byl horký, aby jsme vlastně letěli nahoru.
1: Říká pilot Jindra, no a my už se pomalu blížíme k cíli naší cesty. No a čeká nás samozřejmě přistání. Úspěšně jsme přistáli, tak závěrečné slovo musí mít hlavní organizátor Miroslav Nigrin. Kolik balonů se tady objevilo v Bělé?
2: Letos máme 10 posádek, je to taková už běžná skupina pilotů, balonářů, kamarádů, co se scházíme a létáme tady v tom krásném kraji.
1: Říká Miroslav Nigrin z Bělé pod Bezdězem, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Všude je fajn, zpívala nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec kapela Jelen. A to je pravda, jen to víkendové počasí to putování po našem kraji trochu komplikuje. Kromě horka a dusna už místy také bouří, třeba u Českého dobu Liberce nebo Hrádku nad Nisou. A bouřky nás mohou potrápit až do večera, jak říkají meteorologové. Tak naši cestovatelé Marek Dřeháček a Jaroslav Hoření přesto zavítali do Jablonného v Podještědí, kde jsme s nimi už navštívili baziliku a nedaleké torzo středověkých hradeb. Dnes se vydáme k mokřadům.
1: Pro mě jedním z dalších krásných míst v Jablonném Podještědí je Nový Falkenburg, spíš jeho okolí, protože ten samotný zámeček přístupný v našich časech není, ale to okolí, ty rybníčky a bažiny a močály a cestičky a ta příroda, která tady na nás tak veselé zpívá, to je krása.
2: Já si myslím, že je to jedno z takových opravdu velmi pěkných přírodních míst, přestože to je přesně taková ta klasika, že se na tom v posledním období podílela nejedna lidská ruka. Ty mokřady byly kdysi velmi zanedbané, zarostlé a vlastně v roce 2005 je získal společnost Přátel přírody Čmelák. Snažili se tu přírodu, která byla hodně jako poškozená lidmi a směřovaná do takové té spíš urbální přírody, tak jí vrátit.
1: Možná až smetiště.
2: Až smetiště, jak to vrátí do toho původního stavu. A ty tady skutečně vznikly krásné rybníčky. Jsou tady modré, žluté kosatce, nádherné scenérie, které vypadají opravdu jak někde z nějakého lužního lesa. A to vše je samozřejmě spojeno s tou budovou, která je tady hned za námi.
1: Trošku zarostlá jako pohádkový zámek.
2: Působí to velmi romanticky, musím říct. Ten zámek působí velmi monumentálně, velmi starobylé. My když se vrátíme trošku do historie, tak tady na tom malém kopečku vlastně vznikla kdysi ve středověku jedna z vesniček, které potom se staly základem pro osídlení Jablonného v Podještědí. Ale ten zámek byl původně postaven jako renesanční, později byl mnohokrát přestavován, ale je zajímavé, že vlastně na konci 19. století ti původní majitelé jej byli nuceni prodat a nekoupili je nikdo jiný než Johann Moritz von Liebig, známý liberecký podnikatel. A mimochodem, jak jsme zmiňovali Jana Dukáta, tak ten zde právě prováděl všechny ty krásné štukaterské práce, které na tom zámku byly dělány, a výmalby a další věci, takže opravdu zde byla vybudována monumentální krásná stavba. Po druhé světové válce samozřejmě Libigové opouštějí toto místo. Mimochodem nedávno zde byl objeven ten poklad, který zde zakopali v podobě lahví vína, různých stříbrných předmětů, loveckých zbraní a tak dále. Nicméně zámek byl vlastně využíván nejdřív jako školící středisko, učiliště, a o těch 60. letech vlastně byl přestavěn a přeměněn na dětský domov, který je zde doposud. Nicméně zdá se, že až na to okolí ten zámek je ve velmi dobrém a hezkém stavu a opravdu připomíná takové to šlechtické sídlo, to je takzvané textilní aristokracie, těch textiláckých baronů, kterých vlastně Jizersko-horské podhůří bylo plné. Ale oni skutečně chtěli té krásné krajiny, která byla v Jablonném, a tady oni žili.
0: V Jablonném v Podještědí by chtěl bydlet každý. Za týden navštívíme nedaleko obec Lada v Podještědí a pokud vám některý z dílů putování po libereckém kraji utekl, nevadí, můžete si ho poslechnout na našem webu liberec.rozhlas.cz. Tak si k nám klikněte.

To byl Vaby Daněk. Na cestě a na cestách buďte, milí posluchači, opatrní, protože místy už úřadují bouřky a třeba v Liberci máme i kroupy. Také 3 minuty po půl čtvrté je s vámi Český rozhlas Liberec a zítra si můžete na zámku Sviany užít zámecké slavnosti. Je to oslava 10 let od opravy areálu. Vyrazit si můžete také do Železného Brodu. Tady bude na hasičském hřišti další ročník benefiční akce Brod Market. A kdo má rád flašinet, neměl by zítra odpoledne chybět v Dlouhém mostě. V koncertě svatého Vavřince bude benefiční koncert.

0: V Liberci nebo i v okolí Českého Dubu se nám teď aktuálně žení všichni čerti. A jednoho takového v uvozovkách čertíka teď do našeho vysílání také pustíme. Když kdysi do našeho zábavného pořadu zavítal Zdeněk Srska, pochlubil se, že v divadle hrál i po boku Luďka Munzara a Petra Štěpánka. Bylo to v Ibsenově dramatu Nápadníci trůnu a přišel tehdy o 500. Prohráli totiž v sázce, kterou uzavřel s Luďkem Munzarem.
1: Já pana Munzare, když si ho pak zapíchnu, ten byl jako zasouvací meč. To znamená, že to leze do něj, ale to vypadá jako, ale ono to leze do toho meče, že jo, ten konec. A mě tu pirulku vždycky a ta krev mu tak jako takhle tekla. Já teda čeče, ale když tě tam propíchnu, ty tam zůstaneš vyset na těch schodech a ten Štěpán, když jde k ty korunovaci, tak tě musí překročit a vlastně tam jako nemůžeš se odvalit někam dál. On říkal, no vlastně ti to... Jestli ti to teda vadí nebo nevadí, tak já můžu zase obživnout. A pro teď budeš mrtvý. Podávo 500, a podávo 500. No tak jsem ho zapík, ještě jsem do něj kopnul. On udělal, je! A teď mi řekl něco očklivýho, ještě ty, a tak dále. Tak já to Štěpánka uvádím, aby ho překročil. Když takhle zvednu, no, tak ten Munzar vlít jako lasička. Z té země obejmul ho. A povídá, co jsi mi to, bratře, udělal? A umřel po druhý. Díky. No. A ten Munzar se jaký spálil, protože on tam má takový proslov z začátku, takový pětiminutový. A tam byla věta. Kdo jste? A odkud přicházíte? No takhle to furt fungovalo. Jednou tam byl Šramot za Dune. Tam šlo asi 20 lidí, jaký 130-kilový hromotluk. A ten Munzar do toho, jak oni šli, vypálil. Kdo jste? A odkud přicházíte? A ten Frej povídá. My jsme z JZD Rudá Záře. A porouchal se nám autobus.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: V pohodovém odpoledni se blížíme k 16. hodině a před zprávami, ve kterých vám řekneme třeba o tom, že Liberec opraví dětské dopravní hřiště a v lokalitě na Žižkově se budou stavět nové bytové domy, vás pozveme ještě do světa filmu. V seriálu Česká filmová stopa se Jan Křemen ohlédne za 2¼ stoletími starými filmy z období druhé světové války.
2: Prozradím vám to hned na začátku. Ne, čeští filmaři se na natáčení amerického velkofilmu Pearl Harbor z roku 2001 nepodíleli. Film produkoval Jerry Bruckheimer a režíroval Mike Bay s výhradně americkým štábem. S tématem druhé světové války a letectví je však spojen český film Tmavo-modrý svět, který Jan Svirák natočil také v roce 2001, který se natáčel ve stejném období. V médiích se tehdy objevily spekulace a diskuze o tom, zda se tvůrci filmu Pearl Harbor scénaristicky neinspirovali právě tímto českým snímkem. Kde se tyto spekulace vzaly? Zdeněk Svirák nosil myšlenku na film o našich pilotech v britské RAF několik desítek let. Piloti druhé světové války byli jeho hrdinové. Když se začal sestavovat tým pro realizaci tohoto filmu, tak se zde začali objevovat i lidé z Francie a Velké Británie. Když se poté v kinech objevil film Pearl Harbor, tak se začalo mluvit o tom, že někdo Američanům poskytl scénář. Jak se ale ukázalo, byla to jen náhoda. A tak jediné, o čem dnes můžeme spekulovat, je pouze to, že kdyby nebyl natočen Pearl Harbor, určitě by byl na Oscary nominován film Jana Sviráka.
3: Franto, no? Vidím ho. Jedna hodina, letí nízko.
4: Jo. Spearhead Blue Leader calling Resort.
5: Roger, Spearhead Blue.
4: We have him. I'd say he's headed for Sheffield.
5: Well done. Get him before he lays his egg.
4: Roger, Resort.
2: Každopádně tento film je důkazem toho, že tak, jako se naši odborníci podílejí na vzniku zahraničních snímků, tak se stejně tak podílejí odborníci z celého světa na vzniku vybraných českých filmů. A ten Svirákův mezi ně patří. Každopádně dnes už tento film v kinech nedávají, ale vy jej můžete čas od času vidět v televizi. A své čekání na tento velkofilm si můžete například dnes zkrátit návštěvou kina, kde má svou premiéru český komediální horor Tahle party je dead. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Bílá Java 250, tak o tomto stroji, který byl u nás prvním sériově produkovaným s odpruženou zadní vidlicí a vyráběl se od roku 54 do 62. zpívala Věra Špinarová. Za chvíli přidáme zprávy a po nich se můžete těšit na hvězdné návraty. A také dnes bude legrace, vše se bude točit kolem rozvodu a zazní i pár perliček ze soudních síní. Teď od nás od Českého rozhlasu Liberec Ilona Čáková, když zbývá pár slov. A do 16. zbývá 5,5 minuty.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště. V Liberecké ulici na Žižkově začne výstavba dalších bytových domů. Kraj bude na letní olympiádě mládeže reprezentovat 251 sportovců. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. V areálu vznikne i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý, některé úseky už nefungovaly, byly zavřený. Chápu, že veřejnost to přes léto používá, ale mělo by se to dělat během léta, tak aby to sloužilo pro výuku dětí. Realizace je tam, myslím, 12 týdnů.
3: V Liberci by letos na podzim měla začít stavba dalších dvou bytových domů v lokalitě na Žižkově. Sloužit budou jako sociální bydlení a v 6 vchodech nabídnou celkem 70 nájemních bytů. Město hledá dodavatele stavby. Práce by měly být hotové v roce 2028. Budovy vzniknou ve vnitrobloku bytového domu, který město dokončilo v roce 2023. Cenu domu odhaduje město na necelých 365 milionů korun. Více než třetinu nákladů plánuje pokrýt evropskou dotací. Celkem 251 mladých sportovců bude v Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. Krajskou výpravu při slavnostním zahájení povede český reprezentant v biatlonu Vítězslav Hornych z Jilemnice. Doplňuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Na olympiádě bude 23 sportů. Bohužel nám se nepodařilo obsadit veslování, protože v Libereckém kraji nemáme veslařský klub. Mrzí nás, že třeba nebude orienták, protože ten bychom obsadit zvládli dobře, ale je to privilegium vždycky pořadatelského kraje si zvolit tu strukturu těch sportů.
3: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle íránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem reakce na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Írán prý přijme další opatření.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přehánek a bouřek. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti znovu přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci způsobila bouřka komplikace na několika místech. Ulice Rochlická a doktorky Milady Horákové jsou zaplavené a provoz v Prosečské ulici omezil spadlý strom.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
7: Moment!
6: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
7: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
6: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
7: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
6: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta. No a Smetanu tu slízne legrace. To je ten důvod.
7: Dobře. V tom případě vám ale musím říci...
6: Ano?
7: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
6: Ne.
7: V podstatě... Jste harmonické manželství.
6: Patrik Rozehnal, ale grace.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
6: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
5: velmi
3: vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost rozhodnout.

0: Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
1: Já ne a ne.
2: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete, a i kdybyste chtěl?
1: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
0: Paličák!
2: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
1: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
0: Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
2: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
1: O ne, já jsem zdravý jako...
2: Jako dub.
1: Jako dub.
2: Jako dub.
0: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub, a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zaskroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
2: Ne.
0: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
2: Ale, drahá paní, to snad ne.
0: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
2: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
0: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
1: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
2: Škopek.
1: Jo, škopek.
0: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Tak pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
2: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
0: Slyšíš to?
2: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
1: Jako dub jsme říkali.
2: Správně, jako dub.
1: Jako dub.
2: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysazuje.
1: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
2: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje, a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
1: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
2: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
1: Proč? Co pak jsem blázen?
0: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
2: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
0: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
1: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
2: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
1: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
2: Ovšem.
1: O, tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
0: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
2: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
1: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
0: Tak pište, pane doktore.
2: Prosím.
0: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
2: ano,
0: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
2: Povinnost?
0: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí.

0: Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesunit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní doktora, potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Když jste byla tak laskala se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom. To nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte
3: no.
4: manžela no, od kozy, no. ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: No. Má.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: no. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já
4: vám byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat
3: 60 žalobu. 60 let, jsem odešel
4: 60 let. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z postovny rovnou do kamrdlíku.
4: A jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýhočerta, přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: Já s tím kozlem to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, podoji, prosím, ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: No,
4: jste překonali různé bouře,
3: no.
4: že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně
3: no.
4: a máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec, zvu vás k poslechu setkání u mikrofonu. Povídat si budu s Michaelou Pavlátovou z Paměti národa a Přemyslem Sobotkou, lékařem a politikem. Naším tématem bude současná historie a taky otázka, proč má smysl ji zaznamenávat. Ale budeme se bavit i o životě. Těším se na vás, Marcela Augustová.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tady. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením.
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takového, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Pane Jouda, co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v porodní kance.
4: Porodní kance i na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu.
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne. No, to víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. No. To víte, já čínský neumím, že jo? To
5: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No.
4: Co jiného by to mělo být,
5: no jo, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no jo?
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvaní,
5: no jo,
4: taky.
5: No
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo? No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Děte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na Jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy.
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Može peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji taky ještě žádný nedal, že jo?
5: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to vůbec vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
6: No, tak co má já? Udělal jsem je a má je, tak co? No,
5: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No, dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě, no. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je
3: Hani,
2: to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zámecký park v Zákupech už nebude volně přístupný. Jablonec připravuje opravu budovy bývalé ubytovny Neptun. Výstava v galerii N představuje práce studentů designu. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Hlubec. Hezké odpoledne. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
2: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Jablonec nad Nisou pokročil s přípravou rekonstrukce bývalé ubytovny Neptun, požádal o dotaci. Devítipodlažní budovu v Liberecké ulici město získalo letos v květnu. Přestavět jich chce na městské byty. Celkem by jich mělo vzniknout 34. Velikosti bytů budou různé, od 1 plus KK až po 3 plus KK. Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 100 milionů korun. Dotací chce pokrýt zhruba 3/4 ceny. Navštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu fakulty textilní na Liberecké technické univerzitě. V jabloneckých ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Mezi nimi je třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku nebo metalový opasek, doplňuje jeden z autorů Lukáš Burian.
3: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie, pomocí horkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury. Zapojují do toho i kov, řetízky, všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
0: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června, zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáto na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala. Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstv. Stevních bytů.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přeháněk a bouřek. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti opět přibývat a postupně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Hasiči i policisté řeší důsledky dnešní bouřky. Spadlý strom hlásí v Lučanech nad Nisou, nedaleko Horního Maxova. Stejný problém řešili i v Janově nad Nisou na silnici 29022. Tam už by měla být překážka odstraněna, stejně jako v Dřevařské ulici v Liberci. Ať už jedete kamkoliv, počítejte s možnými komplikacemi a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V Liberci a okolí je po dvou bouřkách a jak jste teď mohli slyšet v zelené vlně, má to i své následky, tak raději nohu z plynu, protože i některé silnice mohou být v uvozovkách pod vodou. Tak to je tedy rychlý pohled na silnice a když se tak dívám do kalendáře ještě o něco pozorněji, tak vidím, že svátek má Květa a Květuše a narozeniny určitě řada z vás, našich posluchačů, tak po celou hodinu vám budeme z Českého rozhlasu Liberec hrát na přání, abychom vám zpříjemnili jakoukoliv chvíli nebo jakoukoliv příležitost. Napište nebo zavolejte, těšíme se na vás.
1: Písničky na přání s Janem Holubem. Když mi...

kde to máte rádi vy, milí posluchači, také na horách jako já, tak to byla skladba Hory od skupiny Opět a Radeček. Z Českého rozhlasu Liberec vám 7 minut po 17. hodině přejeme dobré odpoledne. Část našeho kraje, jak už jsme říkali, vypláchla bouřka. Podle meteorologů byla do této chvíle zatím nejsilnější ze všech, které se v republice vyskytly. V Liberci i na dalších místech zkomplikovala dopravu, když napršelo místy mezi 30 a 60 mm srážek. A jak říká předpověď Českého hydrometeorologického ústavu, bouřky mohou úřadovat až do večera a stejně tak bude i zítra. Horko až k 33 stupňům a místy opět bouřky. Tak si pojďme to dusné počasí zpříjemnit písničkami na přání. Připomínám tedy kontakty k nám do Českého rozhlasu Liberec. E-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo telefon 22 155 37 22. Teď už od nás Věra Martinová a kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase.

0: Jeden z největších a možná i nejznámějších a nejslavnějších hitů Věry Martinové na vlnách Českého rozhlasu Liberec. A co dalšího budeme do sobotního odpoledne pro klid a pohodu hrát, to nám řekne paní Eva Sturnova. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pěkné přivítání. Písnička, teda zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás tam do rádia. Písnička bude pro paní Boženku, pro paní Šárku do Liberce, pro paní Jarušku do Frýdlantu, pro paní Jarušku do Rychnova, pro pana Vlastimila a nesmím také zapomenout na Alenku do České Lípy, myslím, že se tak jmenuje, že bych ji nepřejmenovala. No prostě všem, co si necháváme hrát, i vám všem pro radost a všem přeji pěknou neděli a vám také děkuji.
0: Děkujeme za přání a bouřilo u vás v Turnově?
1: Bouřilo a dost, teďko odpoledne pršelo, jsme rádi, aspoň nám to tady trošičku zalilo. No a budem vidět, no a toho deště bychom potřebovali daleko víc, aby to všechno prostě povyrostlo a aby to tady všechno pěkně šlo.
0: To nejste sami, těch konví bychom chtěli asi všichni tahat méně, než si teď umíme představit. Tak paní Evo, my vás pěkně zdravíme, užívejte v Turnově sobotní odpoledne a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: A já připomínám kontakty k nám do Českého rozhlasu Liberec, telefon 22 155 37 22 a máme i e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Písničky na přání vám hrajeme do 18. hodiny, napište nebo zavolejte.

0: To byla Eva a Vašek podle přání paní Evy Sturnova a teď se po vlnách Českého rozhlasu Liberec přesouváme do Zákup, kde je pan Zdeněk. Tak jaké je vaše přání, pane Zdenku? Dobré odpoledne.
1: Hezkou sobotu přeju taktéž. No rád bych tuto píseň od Landy zaslal do Litoměřic pro Zdeňku Pozemskou. S tím, že si má nazbyt nějaký ten čas, tak ať se staví.
0: Co plánujete, aby se stavila?
1: Tak plánujeme trochu sexu, trochu jídla, trochu pití. Tak nějak dokupy, no.
0: Tak vám přejeme hezký sobotní podvečer a zase někdy zavolejte naslyšenou.
1: Díky, on to naschle.
0: Tady je Daniela Landa a jeho Karavana mraků.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem

0: rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zpíval. Vítek nám zpíval o tom, jak voní kůže a na některých místech v kraji jsme na vlastní nos zjistili, jak voní naše okolí po deště. A jak teď koukám na radar, většina bouřek a deště už z kraje odchází nebo zanikla a prší jen kousek nad Libercem. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu je další pan Zdenek. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Já vás zdravím. Bez bouřky máme tady. A chtěl bych popsat hlavně zdraví vnukovi své přítelkyně Víta, která projela 11 hodin malýho papička. No, jsou zdraví oba dva, protože to mám rád, až mě líbí slzy. To je za 14 dní dvakrát být pradědečkem. To je.
0: To je krásný pocit, vidíte.
1: To, no.
0: Tak my vám k tomu gratulujeme a nejenom vám, ale i malému, který se narodil a jeho mamince posíláme písničku, kterou jste vybral, Věra Špinarová a Fernando. Mějte se hezky, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Je pěkné. Dík, naschle.
0: A já připomínám kontakty do Českého rozhlasu Liberec, abyste si u nás mohli nechat zahrát. Telefon 22 155 37 22 a máme i e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tady je Věra Špinarová.

0: Fernando od Věry Špinerové pro dnes předpolednem narozeného kluka a pro dvojnásobného pradědečka pana Zdenka. A v půl šesté máme na telefonu Českého rozhlasu Liberec další posluchačku, paní Marie, vítejte u nás.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: Tak jakou písničku jste vybrala?
1: Díky za každé nové ráno od Hany Ulrichový a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: A co u vás, bouřilo také?
1: No hodně, hodně, slejvák pěkný, kroupy padaly.
0: Tak máte zalito, doufám, že nemáte nic poškozeného nebo zničeného.
1: Ne, já určitě ne.
0: Tak to je dobrá zpráva, tak vás pěkně zdravíme, užívejte sobotní odpoledne a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Díky za každé nové ráno zpívala a přála Hana Ulrichová. My si teď z Českého rozhlasu Liberec ale nepopřejeme dobré ráno, popřejeme dobré odpoledne. Paní Ano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám a všem posluchačům a chtěla bych popřát všem květám svátku.
0: A písničku jsme vybrali od Schovanek a Vladimíra Tesaříka, Dlouhá řeka.
1: Ano, ano.
0: Tak vám moc děkujeme, že jste si na ženy s tímto krásným jménem, mimochodem vy máte také krásné jméno, vzpomněla, že jste jim u nás v Českém rozhlase Liberec nechala zahrát. Tak vás, paní Ano, pěkně zdravíme, zase někdy zavolejte a mějte hezkou sobotu, naslyšenou.
1: Děkuju,
0: a připomínám, že zavolat do písniček na přání můžete na telefon 22 155 37 22. Máme také e-mail, kam můžete napsat, ten má adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a do 18. hodiny, což je ještě nějakých 25 minut, nám můžete napsat i SMSku, a to ve tvaru Zahrajte Liberec na začátek, pak mezera, váš text, vaše přání, a to celé pošlete na číslo 90 011 04. Těšíme se na vás.

0: Dlouhá řeka, to byly Schovanky a Vladimír Tesařík podle přání paní Anny, která písničku poslala všem dnešním oslavenkyním květám. A na telefonu další naše posluchačka do České Lípy. Zdravím paní Alenu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za přivítání, vám děkuji.
0: Jak se máte?
1: Děkuji a mám se dobře.
0: To jsme rádi. Jakou písničku budete chtít zahrát?
1: Divoký horský pimeán a chtěla bych si zahrát pro Vlastička Drochlic, Janinku Drochlic, paní Evičku Sturnová, Ivu Zarachová, Šárku, protože si ji přeje taky, nevím, odkud je Šárka, z Liberce, myslím, a ještě všem, který si dáváme zahrát, Aničte, Balcovic, Karlová Háje a Květušce, Mrkvový z České Lípy, která má dneska svátek. Jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví a boží požehnání.
0: Tak děkujeme za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Tak děkuji za vyhledání, naslyšenou.
0: A krásná náhoda tomu chce. O stejnou písničku si napsala paní Šárka z Liberce. Prosím o zahrání písničky od Žalmana a spol Divokej horskej tymián. A bude pro Álu ze Stehelčevsi k narozeninám. Milá Álo, přeji ti hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky. Tak my z Českého rozhlasu Liberec se k přání připojujeme.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Divoký horský tymián podle výběru paní Šárky, která ji nechala zahrát paní Aleně do Stehelčevse k narozeninám. Je krátce po 6:45. Na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec a u nás v našem vysílání vítám další posluchačku, paní Libuše. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne.
0: Tak jakou písničku nebo pro koho byste ji chtěla nechat zahrát?
1: Jako vzpomínku na moji první lásku jsem vás chtěla poprosit. Nějakou hezkou.
0: Tak vybral jsem vám jednu opravdu velmi hezkou. Doufám, že u ní v uvozovkách i Suza okápne. Láska bláznivá od Karla Gotta. A řekněte, jak se jmenovala vaše první láska?
1: No, právě se jmenoval ten Milan.
0: Jo, a on měl vlastně nedávno svátek, vidíte?
1: A já jsem se nedovolala, no.
0: Ale vzpomněla jste ale si, to je důležité.
1: Ale bylo obsazeno.
0: No, ale je důležité, že jste si vzpomněla.
1: No, tak neměla jsem odvahu a pak jsem to nějak to, protože na první lásku se hezky vzpomíná.
0: To je pravda. Tak děkujeme, že odvahu jste našla, že jste se dovolala a můžete nechat zahrát své první lásce panu Milanovi. Tak se mějte hezky.
1: A děkuju vám moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Určitě ta Suza ukápne.
0: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Láska bláznivá, Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

Koukám se na hodiny, je 17.54, čas písniček na přání se naplnil a jsem rád, že jsme stihli vyplnit všechna vaše hudební přání po telefonu i po e-mailu. Jsme rádi, že posloucháte, telefonujete a píšete a moc si toho vážíme. Přesně v celou od nás další zprávy a po nich sáhneme do archívu a nabídneme vám šarmantní osobnost. Naše anketa totiž slaví 30. narozeniny a dnes to bude záznam z předání ceny Janu Petránkovi, tak určitě poslouchejte. Jan Holub se loučí, užijte si zbytek soboty a pamatujte na to, milí posluchači, že i zítra a v dalších dnech má být velké horko, tak nezapomínejte na pitný režim. Pijte průběžně, po malých doušcích, nikoliv nárazově a základem je v tomto horku voda, neslazený čaj nebo slabě mineralizovaná voda. Pokud se hodně potíte, tak zařaďte minerálky s obsahem sodíku a hořčíku, abyste předešli křečím a únavě. S vámi je dál Český rozhlas Liberec.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci je ode dneška uzavřená Masarykova ulice. V centru Kamenického Šanova budou první veřejné toalety. Dnes začíná letní scéna libereckého divadla FX Šaldy v Jítravě. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V centru Liberce je ode dneška neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na loni dokončenou opravu v Rýgrově ulici. Potrvají až do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Fignerova Lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
2: Radnice v Kamenickém Šenově na Českolipsku vybuduje parkoviště u sklářské školy a postaví v centru města veřejné toalety. Na projekt za necelé 4 miliony korun město získalo 3milionovou dotaci. Parkoviště by mělo být dokončené ještě letos, toalety na začátku příštího roku. Sociální zázemí ve městě zatím citelně chybí. Lidé dnes můžou zavítat na víkendovou letní scénu libereckého divadla FX Šaldy, a to v Jítravském dvorci. Soubory po skončení sezóny zahrají některé inscenace z divadelního repertoáru Pod širým nebem. Letní scéna se koná tento i příští víkend. Lidé uvidí baletní představení, operu i činoherní inscenaci.
5: Návštěvníci dnes uvidí baletní představení Proměny. Členové dětského operního studia zaspívají upravenou kantátu Bohoslava Martinů Otvírání studánek. Zazní i kantáta Karmína Burana ve spolupráci s dětským sborem Severáček. Příští víkend pak návštěvníky čeká činoherní balada o zbojníkovi. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými ze srážky vlaku v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je téměř stovka, 9 z nich je v kritickém stavu. Podle záznamu z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Neštěstí se stalo nedaleko města Bedford na jihu Británie.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přehánek a bouřek. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, nejvyšší teploty na horách potom na 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Friedlandu v ulici U Potoka srazilo auto chodce. Na místě by už měli být záchranáři, projíždějte tudy obzvlášť opatrně. A v Liberci se ve Vratislavické ulici pohybují po vozovce lidé. Podle našich informací kvůli na zemi ležícímu člověku. I tudy jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, při kterém posluchačskou cenu za rok 2012 v 17. ročníku ankety převzal publicista Jan Petránek. Gala večer jsme tehdy vysílali živě. Rozhlas v tom roce slavil 90. výročí a programem provázeli Lada Klokočníková a Mirek Vaňura.
0: Dámy a pánové, dobrý večer už po 17.
7: Ano, už po 17. vás vítáme v Královéhradecké filharmonii, kde dnes vyhlásíme dalšího vítěze naší celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: Je to tak, po 17. vás vítáme z Hradce Králové, ale poprvé živě, takže v tuto chvíli musím pozdravit celou republiku, takže dobrý večer Česko! Posloucháte nás na regionálních stanicích z Hradce Králové do celé České republiky, a to proto, že Český rozhlas jako takový slaví letos 90. narozeniny a tomu bude odpovídat i dnešní slavnostní večer. Dobře. Víte, my to máme dneska celý večer, my to máme 90 let založené na tom, že rozhlas je droga. Kdo jednou prošel tou branou do rozhlasu, tak v podstatě třeba i celý život vytladi z ní nevyšel.
7: Je to pravda, ale jsou i tací, které právě rozhlas katapultoval do jiných sfér, třeba do České televize, Vytmirku, anebo i jinam, ale kteří ho stále milují a kteří se do něj stále rádi i po těch letech vracejí.
0: A nemáme teď na mysli jenom moderátor, jak se dříve říkalo, hlasatele, redaktory, samozřejmě režiséry, ale taky známé osobnosti, možná dneska už třeba i zase neznámé, kteří v rozhlase začínali, napsali první povídky, odprezentovali první glosy, pohádky, a nebo i vlastně rozhlasové, velmi populární rozhlasové hry.
7: Ano, zkrátka, já si myslím, že tady, ani tady v sále, ani u rozhlasových přijímačů není nikdo, kdo by alespoň jednou neotočil knoflíkem, aby si poslechl to své milé rádio.
0: Nás nejen rozhlas spojuje, nás tady, a můžeme si říci, nejen Královéhradecký kraj, spojuje také tato anketa, tedy Šarmantní osobnost roku. Jak už jsme říkali, jsme tady po 17. To bylo osobností.
7: Ano, když se člověk podívá zpátky, Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Karel Gott, no byli bychom tu hodně dlouho, tak je to řada krásných charismatických osobností a byla to krásná řada gala večerů, které jsme s nimi prožili. A je to díky vám divákům tady v sále a také díky našim posluchačům u rozhlasových přijímačů, kteří nelenují a těch 17 let buď pošlou tip na Šarmantní osobnost, anebo potom hlasují pro jednu z 10 nominovaných osobností. A tak tomu bylo i letos.
0: My vám tak jako každý rok řekněme 4 statečné osobnosti představíme, které byste vystřelili do té desítky.
7: Ty nejstatečnější.
0: Ano. A v podstatě pak jedna z nich, vy už si můžete typovat, která dostane také už tradiční trofej, tu krásnou cenu Zlaté slunce.
7: Ano, těšíme se na to, a protože vždy jsou našimi milými hosty také Hradečáci, tak si myslím, že v tuto chvíli bychom rádi vám všem tady i u rozhlasových přijímačů představili Královéhradeckou skupinu Memphis. Thank you.

0: Memphis. Posloucháte Gala večer, šarmantní osobnost roku a královéhradeckou skupinu Memphis.
1: Královéhradecká skupina Memphis je velmi populární už nejen tady u nás v Hradci Králové, což by vám řekli hlavně mladí. My tím chceme dokázat, že to naše rádio, Český rozhlas je také mladý a mladým dává příležitosti. A možná, že jednou Memphis dosáhnou takového úspěchu a takových výšin jako dáma, kterou vám teď velmi rádi představíme, a to je úřadující šarmantní osobnost paní Iveta Simonová.
0: Iveta Simonová! Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsme velice rádi, že do roka a do dne přijela paní Iveta Simonová dnes, aby předala hlavní cenu Zlaté slunce tomu nebo té, kteří budou úřadovat příští rok. Paní Iveto, nedá mi proto, abych se nezeptala, co to Zlaté slunce, kde je teď?
2: Tak teď je u mě v pokoji. Mám ho přímo proti klavíru, protože si říkám, aby ta zlatá, nádherná záře, to smějící se slunce, aby trochu té záře taky dopadlo na mě. Takže doufám, že mě podrží ještě chvíli, pokud jsem si říkala, ten rok to nemůžu vydržet.
0: A vydržela jste to, pojďte.
1: Vy a rozhlas, na co jiného se dnes ptát, když slavíme 90. A vy jste mi říkala už, že s Karlem Vlachem vlastně to začínalo v rozhlase.
2: Ano, ano, no ono už mi do těch 90. moc nebude chybět.
0: Ale to nechme stranou. Spíše nám řekněte, co tam začínalo.
2: Já jsem začínala v orchestru s Karlem Vlachem. To bylo živé rozhlasové nahrávky, kde moderoval Vladimír Dvořák. A já jsem tam přišla v roce 58. A Vlach mě oslovil tím způsobem, že v pátek ráno se ozval telefon a říkal, dívala se dívko, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce. A takovým tím svým strohým způsobem prostě ani mi neřekl, co bych zpívala, ale samozřejmě já jsem prostě toužila s tím orchestrem Karla Vlacha si jednou zaspívat, tak jsem řekla, že ano, ale nevěděla jsem, co to bude, jestli mě to bude vyhovovat ta skladba. No ale byl to Bílý měsíc z Hrubýnovy srpnový neděle. Nezrovna nejjednodušší písnička. No ale já jsem to tam zvládla nějak a tam už zpíval taky Milan Chladil, no a byl tam moderátor Vladimír Dvořák, takže když jsme dokončili tu věc, i když nespadl ten řemen, jak muzikantsky se to je takový výraz, spad vám řemena nebo nespadne.
0: Doufám, že nám tady taky nespadne, to není jenom muzikantský.
2: Doufám, že ne. Potom přišel z druhé strany někde pan Vlach v tom kloboučku a v raglánku a říkal, jo tak dívko, abych nezapomněl, tak za 14 dní zase tady a noty jí dodám. Taková smlouva nepsaná na celý život.
1: Možná o tom, jaká je to práce teď, si budeme ještě dnes povídat, protože vy máte tu krásnou povinnost předat Zlaté slunce novému vítězi, ale nebyl by to hezký večer, kdybyste nám dnes nezaspívala. Co jste si pro nás připravila?
2: Tak ráda bych zaspívala. Je to text Vladimíra Dvořáka, mého oblíbence, a já sedím jen tak v oblacích.
1: Paní Iveta Simonová.

0: Iveta Simonová, sobě úřadující, šarmantní osobnost. Teď ale, viď, Ladi, přijde šarm sám o sobě. Ten člověk se snad jako šarmantní už narodil.
1: Ano, vítáme tady pana Jana Přeučila.

0: Pan Jan Přeučil je jeden z 10 nominovaných, který ale na našich gala večerech není poprvé, protože, pane Přeučile, vy jste se dost často vždycky na těch předních příčkách umístěval. Sympatické je to, že pokud nevyhrajete, máte šanci být pozván další rok. Radši byste vyhrál, anebo tedy zase přijel za rok?
1: Mě to opravdu velice těší, že jsem byl zařazen do té desítky a velice si toho vážím, protože je to řada významných osobností. A i když já jsem znám, že hraju ty padouchy, ty zločince, ty muže na šikmé ploše a že jsem byl zařazen jako šarmantní osobnost, tak to mě velice těší. Víte, protože já jako když hraju ty padouchy a tak dále, se dostávám do velice kuriózních situací. Já třeba rád plavu. A chodím pravidelně plavat a plavu v Podolí, v tom bazénu, a tam jsou starší dámy, taky plavou tím volným stylem, mají takové ty veliké čepice, ty účesy a volně plavou a já mezi nima tím kraulem a jedna dáma mi nedávno říkali, pane Přeučile, já vím, že jste velmi dobrý herec, vidím, že jste i dobrý plavec, ale nedělejte nám to vlny.
0: Já si ale říkám, pane Přeučile, co by to bylo za gala večer, kdybychom tady byli pouze, nezlobte se na mě, ale pouze s vámi, protože v poslední době jsme velmi rádi, že se vždy a všude objevujete se svou půvabnou ženou Evou Hruškovou. Můžeme ji pozvat?
1: No jak jinak, moje milovaná Evička.
2: Popelka z Hradce Králové, Eva Hrušková.
0: Dobrý večer, paní Evo. Musíme se zeptat na to rádio vás obou, protože paní Evo, vy jste v Hradci začínala natáčet své první písničky,
3: přesně
0: je to tak?
3: Přesně tak, přesně tak. Pamatuju si to, byla to písnička Ping Pong, kterou napsal Arnošt Kafka a měla jsem dokonce příležitost je na Střeláku s ním zaspívat. Jednou přijel právě tam na koncert a můj tatínek tenkrát byl ředitelem a přišel za mnou, říkal, honem Boblík, já už v posteli, že jo, bylo 8 hodin, tak já rychle do rolák, černej kostkovanou tesilku a letěla jsem do velkého sálu a tam u piana právě Arnošt Kafka a on říkal, hele, já budu hrát, jo, pak budeme spolu zpívat, pak budu hrát, pak ti jenom ukážu, to budu na piano, prostě to bude dlouhá mezihra, to se ještě neslyšela, no a pak, no tak jsem si s ním zaspívala takhle naživo, bylo to skvělé.
1: Já na to rádio mám krásné vzpomínky, já miluji rozhlasové herectví, já to považuji za jedno z nejnáročnějších v té oblasti herecké, protože do toho slova se musí vložit emoce, obsah, nálada, atmosféra, což je velké kouzlo, velká magie. A vzpomínám si, když jsem měl vůbec první dotyk s rozhlasem. Byl jsem studentem divadelní fakulty AMU v Praze, obor herecký. Mým profesorem byl vynikající český herec, charismatická osobnost, pan Radovan Lukavský, který nás zasvěcoval do tajů hereckého gentlemanství. A já jsem v prvém ročníku na rozmezí prvého a druhého ročníku zkoušel hru Leonce a Léna. Představte si, já jsem hrál milovníka, já jsem měl tenkrát černé huňaté vlasy. Jo.
2: A tak Eva se směje, povídejte dál.
1: No a režíroval to Antonín Bašta, který byl redaktorem a moderátorem v zahraničním vysílání tehdy Československého rozhlasu a říkal, já potřebuji namluvit pár větiček, já tě pozvu. A já jsem byl pozván v roce 1957 v létě do zahraničního vysílání, abych řekl pár větiček. Myslím, že to bylo třetí nebo čtvrté poschodí. Já jsem měl takovou trému před tím mikrofonem. Já jsem byl spocený od hlavy až k patě. No ale po nějakém čase jsem to ze sebe vykoktal, dostal a v podstatě to byl takový odrazový můstek, kdy jsem začal milovat rozhlasovou práci a můžu s veškerou zdravou skromností a zdravou suverenitou říci, že jsem poznal řadu vynikajících rozhlasových režisérů, pracovníků, kteří uměli do dneška vykouzlit magii z každého relace.
2: My vám děkujeme za tuto vzpomínku. My tady máme jednoho kouzelného režiséra, jmenuje se Pavel Krejčí. Ten mě teď vzkázal, že tečeme. To je takový ano. Rozhlasový pojem, ano, ano. Diváci ho pochopili. Nemohli bychom vás poprosit o písničku nějakou?
3: Určitě.
0: Já si myslím, něco co si neodpustíme, to je vaše společná písnička, na které jsme se domluvili.
3: Určitě, ale my poprosíme i publikum, jestli ano? by to bylo možné.
2: Necháváme to na vás.
0: Je tak. To vaše.
3: Ano, abychom netekli, tak rychle musíme. Tak, totiž tahle ta písnička je z představení Pověsti české a vy si to s námi můžete vyzkoušet. Bude to jednoduché pro všechny. Stačí, když si zapamatujete jenom tři slova. Libuši to sluší. Zkusíme. Libuši to sluší.
1: Ještě jednou hezky krásně na hlas. Pozor.
4: Libuši to sluší.
3: Ano, tak je to správně.
5: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2012, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: pienso.
1: Protetu.
0: Kotletu.
1: Kuzené. Brokazy.
0: Protože se nekazí.
1: Pro děvčata.
0: Rajčata.

0: Eva Hrušková, Jan Přeučil. Děkujeme, připomínáme, že posloucháte živé vysílání, vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku již po 17. z Královéhradecké filharmonie v Hradci Králové.
1: Ano, a jsme velice rádi, že mezi nás přijela paní Eva Hrušková a Jan Přeučil. Moc vám to slušelo. Já jsem si myslela, že se dostaneme ještě na tu rétoriku, pane Přeučile, protože to kouzlo rétoriky, to je úžasná věc a že nás něco ještě naučíte, ale necháme si to tedy na později.
2: Dobře, dobře, ale abyste správně hovořili, tak existuje takové krásné rozmlouvací slovíčko.
0: Je slušné.
2: Je slušné, je to starý herecký recept. To slovíčko zní, aby se vám rozmluvil celý mluvní aparát, ovex.
1: Ovex.
2: Je to nesmyslné, ale promasíruje se vám celá spodní.
0: Paní docentka Hůrková nás to učila na damu.
2: Jistě, no ano.
0: Ovex.
2: To je starý recept. Zkusíme to všichni. Pozor, teď. Ovex. Ještě jednou hodně na hlas.
0: Na hodinky.
2: Vidíte, jak budete krásně hovořit.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Až budete vyznávat lásku, řekněte ovex.
0: To jsem zvědavý. Jak to dopadne. Jo, tak.
1: Děkujeme mnohokrát. A my si z toho ovex vyzkoušíme i další osobnost, letos nominovanou v 17. ročníku naší ankety, paní Terezu Kostkovou. Dobrý večer, posaďte se mezi nás.
3: Dobrý večer, dobrý večer. Vlastně já bych možná asi měla říct ovex, že jo?
0: Ovex, ovex, dobrý večer.
3: Ovex, tak. Ovex.
0: No, my jsme se na vás docela jako těšili.
3: Docela,
0: to jo,
1: úplně.
0: To, hodně jsme se těšili. Ale říkali jsme si, víte, Terezo, my slavíme ty 90. narozeniny.
3: Nevypadáte na to.
0: Ano, to... Jestli, díky, že se díváte jenom na mě, jestli...
3: Jsem galantní.
0: Ano, jestli vůbec, ale vy máte co k rozhlasu říct. My se vás pamatujeme, že jako moderátorku, herečku, televizní herečku, filmovou, blablabla, bla, bla, ale jako rozhlasovou herečku nebo moderátorku?
3: A my myslíte, že nemám co říct k rozhlasu jako posluchač třeba?
0: No tak to byla ta druhá varianta, kdybyste neměla co říct jako tvůrce. Takže se budeme bavit...
3: Tvůrce. Já jsem se, dělala jsem pár pohádek a věcí pro rozhlas drobně, ne nějak mnoho, protože už se toho zas tak moc nedělá. A to málo, co se dělá, se tak jako rozmístí vlastně mezi poměrně velký počet lidí dělajících naší profesi, pokud není úplně člověk rozhlasový, vyloženě teda jako zaměřený na to. Nicméně já jsem dělala, pokud se to počítá, když to není distribuované rozhlasem, já jsem hodně, už od školy v podstatě herecké, tak jsem namlouvala pohádky třeba pro loutková divadla. Nebo jsem, pro specifika, vlastně ta technologie je stejná, jenom to prostě nešlo v rozhlase, ale pouštělo se to jaksi na jiných médiích nebo za jiným
0: účelem. Počkejte, a jak jste namlouvala pohádky pro loutková divadla?
3: Pro loutková divadla jsou způsoby, buď to mluví ti lidé, anebo no. Má to vodiče, že vodí ty loutky a mají celou nahrávku puštěnou.
0: Když a co, když mu upadne loutka děti, třeba v tu chvilku, tak
3: no
0: tam to jede dál?
3: Pozvěte si nějakého loutkorce a zeptejte se, co se stane, když mu upadne loutka.
0: Třeba si jednou dneska pozvem ještě.
3: nicméně my jsme třeba nahráli celou, já nevím, Šípkovou růženku, Sněhurku, ve velkým, moji rodiče, s písničkami, se vším, prostě obrovský a oni pak na to nastudovali vlastně tu loutkovou pohádku pro děti. A to je v podstatě práce s hlasem úplně identická, jako je práce v rozhlase, můžeme-li to tak počítat a toho jsem dělala poměrně hodně. Hmm. No.
1: Já jsem si říkala, jestli neřeknete, že u vás doma se hodně mluvilo o rozhlase, protože Carmen Majerová, Petr Kostka, to jsou pojmy, které jsou spojené s tím českým rozhlasem pro nás, pro všechny.
3: To je samozřejmě ta druhá stránka, to je to poslouchání rozhlasu. My jsme od malička samozřejmě byli vedení, že ta neděle se trávila docela často třeba u rozhlasu nebo vůbec u poslechu věcí. To znamená, dnes už v moderní podobě samozřejmě spousta věcí vychází na CDčkách, dá se poslouchat. A my jsme k tomu vlastně všichni vedení a i můj synek poslouchá ve velkém, když zavzpomínáme třeba na nádhernou tenkrát rozhlasovou práci, dělali Vinetua ve velkým, obrovský, to byl, pak to šlo teda i na CDčka, nebo nevím, kde to šlo prvně, to není podstatné, ale udělal se vlastně celý Vinetu, celý Májovky, táta dělal Olče Trhenda a Boris Rezner dělal Vinetu a bylo tam obsazení jako pan Rudolf Hrušinský, dělal Sema Hokince a no, vynikající Optan Sklenčka.
0: Jo, a trénoval to táta Roman třeba?
3: Ne.
0: O Duše Trhnýho?
3: Ne, Ne, netrénoval, už to uměl.
0: V podstatě jste nejmladší finalistka, která se dostala do té desítky, teď ale to myslíme opravdu vážně, protože dostat se do desítky šarmantních osobností, přičemž 16 lidí už se tam nemůže dostat, protože vyhrálo, tak to si myslím, že si zaslouží velký potles pro vás.
3: Děkuji.
0: A teď v podstatě přijde idol mnoha ženských srdcí.
1: Ano, idol, který tu byl také minulý rok, protože byl nominovaný, pan Vlastimil Harapes. Dobrý večer.
0: Doslova vtančil na pódiu Královéhradecké filharmonie.
1: A tančí i dnes?
0: Škoda, že jsme jenom rozhlas. Teď byste viděli piruety, i když, jak se jmenují ty špičky, jak nosí baleťáci, odložil už?
2: Piškoty.
0: Piškoty odložil, na to jsem se jenom vzpomenul.
1: No, já jsem si říkala, že před rokem jste tady tančil s paní Soňou Červenou, která získala mimořádnou cenu šarmu. Tak jsme si řekli, že dnes to ale nebude o tom tančení, že to dnes bude o tom rozhlase. Protože moderátor nočního mikrofóra na Českém rozhlase dvojce, pane Harapesi, to je také nádherná role, kterou máte už vlastně několik let. A předtím to bylo ještě Dobré jítro?
2: Ano, ano.
0: Vy jste moderoval Dobré jítro?
2: Několik let.
0: Jak se to tak stane, že vlastně mistr baletního umění přesedlá na rozhlasový mikrofon?
2: Zřejmě, jak někdo si všimne, že už nemůže ten chudák, tak mu dá mikrofon.
1: My jsme si mysleli, že řeknete, to byla náhoda, nebo to byl osud.
2: Ano, ano, to je pravda. Život je jen náhoda, ale připravenému štěstí přeje. Takže víte, já jsem se na to připravoval. Já jsem pořád takhle do něčeho mluvil doma, že to všechno bude v pořádku a všechno...
0: Zkoušel jste Ovex, jak říkal pan Přeučil? Ano. Ale pan Harapes taky, že? A zkoušel jste to, znáte tu poučku?
2: Ne.
1: Přesto tedy ten rozhlas, řada osobností prošla nočním mikrofórem.
0: Je tam přesto někdo, kdo by vás zaskočil během toho vysílání, kdo by vás třeba dostal něčím?
2: No, tak to vám řeknu teda takovou příhodu. Byla Hanka Křížková, jo? A je báječné, když vám někdo nahraje na smeč v podstatě, že? A říkal jsem jí, jakože dobře, tak pokud se mě týče, tak řekni ty jako muzikálová hvězda, vy musíte umět hrát, zpívat, tančit, ještě být určitým typem pro ty muzikály. No a ty teda a tanec, tak pověz upřímně, jak teda trénuješ a tak dále. A ona říkala, no víš, já teď mám umělou kyčel, tu endoprotézu a tak teď zrovna moc teda jaksi netrénuju. Já říkám, ale to je báječný, že teda tady otevřeně posluchačům přiznala, že teda seš po takovém zásahu, ale tak už to rovnou může říct, co všechno máš umělého. A ona řekla, ty sprostáku!
0: Takhle to řekla?
2: Takhle, a mlátila do toho stolu, protože zapomněla, že je ve studiu.
0: V živém vysílání?
2: Říkám, no tak
0: no, ona Hanka, když do něčeho bouchne, no, tak právě, pak to je rána.
2: Přesně, to byla rána. No tak si mi říkám, no tak začněme, paruka je paruka, že jo, řasy, zuby, prsa máš svoje, nebo už nemáš, nebo no prostě a tak dále, že? A ty je sprostá! Tak jako křičela.
0: A mohou vám tam volat do vysílání?
2: Ano, ano.
0: A volali v tu chvíli?
2: Ano, ano, volali, že už se tak dlouho nebavili a že vůbec nemohli spát potom.
1: Vlastimil Harapes. Určitě budeme rádi, když nám dnes také jednu písničku dáte.
2: No tak dobře. Takže to bude Modrý splín pana Milana Jíry. Je to tango. Můžete si zatančit. Pustím si trochu modrého splínu, pustím si trochu splínu v kuchyni. Nebe je jako z lesklého cínu, pustím si trochu modrého splínu. A převléknu si rychle peřiny. Potom si lehnu do čistých peřin.

0: někdo zabouchá na dveře. Městské splínárně bude totiž podezřelý tak velký odběr splínu a tak pošle revizora, aby prozkoumal celou věc přímo na místě. Revizor se podívá na splínoměr a řekne: odběr splínu jste překročili o 200 litrů. Jestli to tak půjde dál, ohrozíte odběr splínu v celé čtvrti. Ale mně je to jedno. Pustím si tím víc modrého splínu a budu přitom myslet na dojem, jímž jistojistě přetroufnu minu. Pustím si tím víc modrého splínu, že začnou stavět nový splínojem kvůli mně, jen kvůli mně. Hned začnou stavět nový splínojem Hradci Králové například.
1: Vlastimil Harapes.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2012, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
3: Pro posluchače Vlastimil Harapes i tančil během písničky.
4: V starém antickém divadle, když přišla výrazná osobnost, která se líbila, která měla velikou popularitu, tak obecenstvo udělalo bravo, bravo, bravo. A lehce zamručelo. Zkusíme si to. Pozor, teď. Bravo, bravo, bravo. Ohlaste osobnost.
1: A oni to udělají. Ano, ano. Já to tak. Dámy a pánové, Jan Petránek.
4: Bravo, bravo, bravo.
3: Večer, pane Petránku. Posaďte se u nás. Pojďme k tomu rozhlasu, protože u vás to byl rok 51. Úplný začátek. Jak jste se vy pozdravil, potkal s rozhlasem?
5: Ježiši, to už je stará historka. Tedy když to bylo 1951, začínala druhá půlka 20. století. No, já jsem, prosím, vystudoval obchodní akademii. Udělal jsem to celkem i s vyznamenáním, ale především
1: bravo,
5: jako,
1: bravo, bravo.
5: Jako češtinář, protože můj vynikající učitel a později osobní velice dobrý kamarád říkal, ty nepoznáš má dáti a dal, prosím tě, děláš tady časopis pro třídu, časopis pro školu, píšeš milostné verše všem spolužačkám, tak prosím tě, jdi někam do redakce. No a já jsem zjistil, že tady nikde nějakého nového redaktora nechtějí, tak jsem šel do rádia. Tam jsem zjistil, že je fronta asi 20 lidí, kteří měli dělat přijímačky, ale ty se bavili o samých politických věcech a v koutu zvonil telefon, tak já ho automaticky vzal, řekl jsem Československý rozhlas, co si přejete. Oni řekli, mám tady zprávu, která musí jít i hned do vysílání. Jsem říkal, no já umím stenografovat, tak mě to nadiktujte. Nadiktovali mě z Plzně, že tam odlili největší inkot na světě. Jsem říkal, kam to mám dát? V druhém patře je zpravodajství, ty pitomče, mě řekl a tím mě pokřtil. No tak jsem vyběhnul do druhého patra a Iliovi Vašátkovi, který tam dělal tenkrát šéfa, jsem říkal, tady máte ode mě zprávu o tom, co se stalo v Plzni. Říkal, dobře, ale to je těsnopis. Jsem říkal, tak já vám to přepíšu, nebo... Tak jsem sednul, napsal jsem to já, přinesu to Vašátkovi. On říkal, Ježiši Maria, teď to musí mít jenom minutu. Já říkal, co tohle má? No to máš nejméně 4 minuty. Jak se pozná minuta, povídám. Říká, 10 řádků psaných strojem, když se čtou rychle. Radši 8-9. No tak jsem to zkrátil na 8-9 a už tam byl Jarda Bous, skvělý hlasatel, tomu jsem ten text dal a za 3 minuty jsem slyšel, zprávy Československého rozhlasu a Bous už četl jako první zprávu, že je z Plzně. No a to mě šokovalo. Říkal jsem, je to krásný, tady bych chtěl dělat, protože je to rychlý, zajímavý, dá se to udělat tvořivě. Říkal jsem, no, tak se mějte hezky a já zas jdu. No počkej, co ty si zač, říkal Vašátko. Jsem říkal, no člověk z ulice, který zvadnul telefon a přinesl vám zprávu. Co děláš večer? Jsem říkal, no co dělám večer? Večer nedělám nic, tak přijď na noční službu. Tak já jsem, prosím, sloužil celý týden noční služby, než si někdo z vedení všimnul, že tam mají člověka navíc, který už zpracovává všechny zprávy Četky, něco z TASu, že se říkalo, dočkej času, jako Četka TASu tenkrát. No tak to, co se dalo napsat, to jsem napsal, no a za týden si mě pozval jeden šéf a ten říkal, ty víš, co je to TOZ? Jsem říkal, Tyršův odznak zdatnosti. A ještě něco ze světa? Tak jsem zapátral v hlavě. Říkal jsem, no snad nemyslíte ruský nejnižší stupeň kolchozu. Tavarištěstvo dlasa v městnoj a brabotky zemli. Tak oni na mě koukali, protože sami nevěděli, jestli tohle to chtějí, nebo co. A říkali, no dobře, my tě vemem na měsíc na zkoušku. No a za ten měsíc jsem tam už dělal přehledy tisku, všechno možný a jednou jsem udělal katastrofální chybu. Řekl jsem, ráno jsem slyšel z BBC zajímavou zprávu, chceš jí na první místo? No a to jsem potom 14 dní čekal, jestli mě tedy vemou nebo mě vyhodějí. No ale zůstal jsem u toho rádia až do roku 68, kdy přišli Rusové, já jsem zpíval rusky písničku, za kterou šli na Sibiř lidi na 20 let, protože to bylo protiokupační. Pak mě tedy čekalo 18 let v kotelně za trest, ale to jsem vydával pro svoji ženu v jednom exempláři Ludmila Daily News. No a pak přišel 89. rok a zase jsem v rádiu.
6: My teď vyhlásíme jednu věc zásadní, kterou jsme vlastně otevřeli minulý rok.
3: Ano, my už jsme tady říkali, že před rokem jsme se rozhodli, že budeme udělovat mimořádnou cenu Šarmu, a to hradeckým osobnostem světového významu, tedy těm, kteří nás proslavili nejen tady v České republice, ale i v zahraničí. A pan ředitel Jiří Kánský předával loni cenu. Dobrý večer, pane řediteli.
7: Tak člověk, který proslavil Hradec Králové nejen po celé naší zemi, po celé Evropě, ale troufám si říct i po celém světě, věhlasný pedagog, režisér a dlouholetý umělecký šéf divadla Drak, čerstvý sedmdesátník Josef Krofta.
1: Dámy a pánové, Josef Krofta!
7: Profesor Josef Krofta. Pane profesore, hluboce se ukláním, blahopřeji vám a jsem šťastný, že jste tady s námi a přeju vám pevné zdraví, ať to ještě hodně stihnete.
3: Profesor Josef Krofta přebírá krásné broušené sklo od Jesklo Blažek Poděbrady. A možná by stálo za to říci, co na tom krásném skle vidíme, pane profesore.
8: Já bych vám to nejradši ukázal. Já to nechám kolovat, ne?
1: Radši ne, pane profesore, to jediné
3: to komentujeme. Protože vy jste nedávno dostal cenu Thálie, tak tady ty masky,
8: je
3: to symbolizuje.
8: A na jedné sklenice je Hurvínek a na druhé Pinokio.
3: A my jsme si říkali, z které pak budete pít.
8: No ten Hurvínek, já už jsem to jednou zažil s tou paní Štáchovou, já jsem za ní pálil celý studia, páč jsem s ní chodil do školy. A nic, přišel Kirchner, sebral jí a bylo pohehe. Čili dostal jsem teďkon aspoň tuhletu památku, mám z toho velkou radost. A já mám to divadlo, já musím říct, i když to není zdaleka divadlo mýho srdce, jo, tak jsem tam s nima prožil a zejména s panem Kirchnerem, což je báječný člověk, na rozdíl od některých názorů, tak jsem s ním prožil nádherný chvíle. Já myslím si, to je oběť těch dvou panáčků, no.
3: No já si myslím, že vy jste ty nejkrásnější chvíle prožil s Loutkovým divadlem Drak, jo. Kde právě tenhle ten Pinokio, ten vás tedy proslavil v celém světě a s ním jste si něco zacestoval.
6: A teďka, protože vás, ale to vím třeba i od svého syna a tak dále, vás milují studenti. Co kdyby vám jedna studentka, byť ne vaše, zaspívala?
3: Čerstvá držitelka ceny Česko zpívá, rozhlasové soutěže Česko zpívá, Lenka Švestková.
6: Pro pana profesora Kroftu!

0: Dámy a pánové, Lenka Švestková.
1: Studentka Pražské konzervatoře a vítězka rozhlasové soutěže Česko zpívá.
0: A my do vašeho potlesku zveme na pódium ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského, náměstka generálního ředitele Jana Mengra, aby k nám přišli, a poprosíme paní Ivetu Simonovou, kdyby se k ním přidala. Seřadila se tak říkajíc do řady, protože v tuto chvíli nás čeká zlatý hřeb dnešního večera. Vyhlásíme nejšarmantnější osobnost za minulý rok, tedy roku 2012.
1: Ano, a jako každý rok, jestli to někdo ví jako první, tak jsou to královéhradečtí gentlemani.
0: Už by tady měli být.
1: Zveme
0: poklusem
1: Královéhradeckou
0: skupinu ano.
1: Gentlemen Singers, aby nám řekli, kdo se stává letošním vítězem nebo vítězkou celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
2: Gentlemani za chvíli vyhlásí Šarmantní osobnost roku. Však házet to

0: A i herci jsou dnes na hraní, jen jeden výherce se dočká. Doufáme, že nebudete dnes a večer na štvaní.
1: Tak jo.
0: No jo, moment, já to řeknu.

0: Jan Petránek!
1: Ano, publicista. Publicista Jan Petránek!
2: Přebírá Zlaté slunce a ocenění od Jana Mengra, náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu České republiky, Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Ivety Simonové, doposud úřadující šarmantní osobnosti.
3: Tak velice vám gratuluji, těší mě to o to víc, že máme 90. narozeniny a pravý rozhlasák dostává tuto cenu. Hodně zdraví a spokojené a přemýšlivé posluchači. Gratuluji.
2: To byl Jan Menger, Jiří Kánský.
4: Milý Honzo, ze srdce ti blahopřeju, protože ty máš velký podíl na tom, že já jsem v rozhlase a že jsem tam, kde jsem, protože jsi mě byl velkým vzorem a když jsi mě hodně povzbudil. Blahopřeju ti.
5: Děkuji. Já vám děkuju a především tedy chci poděkovat vynálezci rozhlasových vln, protože díky jim já mohu občas říci to, co vy slyšíte. Díky.
1: Jan Petránek. Pane Petránku, my pro vás máme ještě jednu milou povinnost, ano. Abyste vyhlásil 18. ročník naší ankety Šarmantní osobnost roku, která vaším vyhlášením začíná.
5: Vyhlašuji 18. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
2: Jan Petránek, Šarmantní osobnost roku 2012. A my bychom vás poprosili, i Honzu Petránka, kdybychom si společně tradičně zaspívali píseň, kterou teď uslyší celá Česká republika a která popisuje jednoduše to, co Jan Petránek popisoval ve svých komentářích Život je jen náhoda. Honzo, dáme si tu píseň společně tady se všemi našimi posluchači.
5: Bylo by to hezké, když jsem jednou žádal Ljubu Hermanovou, tak mi to několikrát slíbila a nikdy mi nevyhověla, že v téhle písni zpívala. Měla podle mě zpívat realisticky jednou si dole a po druhý zase dole. Ano. A tak to prostě bejvá.
2: Tak my si to dáme klasicky. Všichni, kdo máte mikrofon i vy bez mikrofonu, pojďme zpívat. Tímto vrcholí gala večer, Šarmantní osobnost a jdem. Na...

0: Na shledanou.
1: To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2012, kterou se stal publicista Jan Petránek. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Koupaliště v Českém Dubu bude mít i letos vstup zdarma. Kraj bude na olympiádě mládeže reprezentovat 251 sportovců. V noci i zítra bude jasno, odpoledne přehánky a bouřky a teploty do 33 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů bylo ve Štenberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami bude platit i zítra. Meteorologové varují, že se k ním mohou přidat i bouřky. Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, říká Jiří Miller.
2: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti 2-3 bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
0: Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu Fakulty textilní na Liberecké technické univerzitě. V jablonských ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Mezi nimi je třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku nebo metalový opasek, doplňuje jeden z autorů Lukáš Burian.
3: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie, pomocí hrkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury. Zapojují do toho i kov, řetízky, všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
0: Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv, informovala o tom íránská armáda s tím, že jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutím Hizballáh a Izraelem. Součástí americko-íránského memoranda je i požadavek na příměří v Libanonu. To podle Teheránu nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán zároveň varuje, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, jen zpočátku zvětšená oblačnost a místy doznívání přehánek a bouřek. Nejnižší teploty klesnou k 16 stupňům. Ráno čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách to bude 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září tohoto roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo

trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná Zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například. Takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 km za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené, samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a to.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatice a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

Osud spíš nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičema dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo s mě, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou, ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se čtyřletá občanská válka, tisíc Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu. On byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle.
2: No.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase? Kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím 60. 70. leta, možná, i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně, nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměly žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Antise bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaných historii zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničního vysílání. Druhá epizoda, jejíž část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Atención.
6: Praha volá svět.
7: 90 let v éteru.
8: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Jazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
9: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
8: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
10: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel a pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
8: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
11: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
8: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no to mě bylo tak 7, no.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky začátku taky, jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečku jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečnou, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili.

byli tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengo, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na dosmrti navždycky

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech,

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
3: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
2: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
4: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
2: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
2: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kryďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne.
2: Není.
3: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, ty budou určitě na našem.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě, to je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No, a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: rybářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil Tělemi Duší, Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, zpočátku a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Opět se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je švanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt

0: slyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
1: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních, a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
2: S Vladimírem Menšíkem.
1: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
3: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec. Dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

že je náš cit vůbec žít.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi. Vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodný, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřihla šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No,
7: tak pán. Na tom je k smíchu akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmá, počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přivržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžere, no řekni,
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No, to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: A tohle? No to by šlo.
7: Víte, to je podobný typ.
3: Tak vemte cerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Cerušku?
6: To není ceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, nashledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě. Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivez si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující dvě hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak, paní Jechová. Děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání, tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou. Tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká, jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a nevím, jestli je to pravda, přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešlej na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak takně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi.
1: Taková
0: romantika, síla, energie, Kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které

0: písmenek, které, nebo která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše: když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
1: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
1: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
1: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás
1: chci
0: taky.
1: Vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takový malý dveře, tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různý váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu mi tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal, já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
1: akorát,
0: dělo.
1: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. to bych nemohl žít dál. Já jsem tak napnutý no, z toho, jenom tak to říkáte.
1: No, takové poctivé, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no zvláštní typ.
1: No, a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
1: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se bát.
1: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karlašova Řetice.
1: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
1: Nazdravenou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No a pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítr a hromy blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů, jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers Inženýrská,

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers, Plavci dvojice, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka ovdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka na celé u rozhlasu, a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali. Ještě, že jsme tam nenašli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom seně schované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zelková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouření škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tak.
1: Píseň nebo plíseň? No, to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
2: Dobrý večer, tady Bohu Juliu, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
1: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
2: Dostanete infarkt.
1: No, uvidíme, co potom Toníčka mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
2: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
1: No.
2: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A... Takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
1: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
2: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
1: No, právě, Karate, právě.
2: Dílo, prostě všechno... A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
1: Tak to jako... Asi pravděpodobně
2: už
1: lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
2: No, tenkrát byl plat
1: 12. Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
2: Nesmíte tak... to ukazovat manželce.
1: No to tak.
2: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
1: No, teď co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
2: Jo. Tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
1: Děkuju.
2: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
1: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
2: Julius,
1: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tu všem jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých, je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká, chodí kolem toho bez povšimnutí, staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků, jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě, nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Tak hlavně neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano. Kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, tak to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte no. Pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomie. Jako takové, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zás skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes raj hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rehradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejméně po 2-3 dnech pokaždý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístku. A takže v tom si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale já bych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulón, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Tak, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince, jako, nebo jestli jste
1: to vám to vysvětlím, to my jsme napřed neviděli, co to je, a protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený a bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo, ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za to jeden koš nebo věrtel, nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: To je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: Ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo? Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já se nedívím,
0: a další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom i holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to štěmrali a každý si bral, no tak no, až to bylo všechno pryč.
0: No, už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí, a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou, nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No, je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obě stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi. Takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří. Zdraví, štěstí, spokojenost. A jestli někdo z vás je tatínkem, no, máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové. A je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
4: No jo, nesmál, já ti tady už dělaj, máš svědky, prosím tě.
5: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
4: Já? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý, ten tich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? Telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Mason přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla, nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení po Němcích, uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu, pěknou noc, kdo volá?
2: No tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic, povězte, no, jak se tam máte?
2: No tak celkem dobře, popršelo. Mm-hmm. Se u mě stará jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v pomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepcovské v Ostravě, teda v Maránských horách, a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepíka v tom

0: byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. To mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografist, fotoaparát, nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka, pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes $500,000.
1: Řekněte, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
0: To mám tady v šuplíku.
1: Jo, to jo, ale téma máme, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
0: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. U to mě kousali blechy, protože ten v dílně jeho zákazníci chodili se psem a podobně, čili se opravoval. No, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolili, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
1: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no. Ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
0: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
1: Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
0: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
1: Cokoliv. Dobrou noc.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: nevíme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. V 50. roku tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtišku, škoda, že tady nejseš. Tady je to nádherné. Tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si do té, a já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Hluhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mazenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a do prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních, byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem mockrát, já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: Protože... No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bych a honití.
1: No, nedá se nic dělat. To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším a už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Halo, halo, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bych a honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu na té půdě prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho tam u Orlic jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak zvařila to prase, co z něho rozvařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to A tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpanida, maminka se jmenovala Štěpanka. Mm. Říká, teď si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka no. říká, no, že si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju, děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okno a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrýte se. Máš pravda.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba, anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helpi od Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně jak máme, v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits. Můj tátový brácha tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal v šichtových závodech, tam jak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozmlátil nebo něco. A oni odešli, oni věřili, ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte. A bydleli tam, no, sejda tam, bydleli tak, leta. Hele,
0: ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Jste bezvadný, díky moc a mějte se hezky, díky.

velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou, a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po ocenu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten ocun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupnice z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hráze rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
4: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
4: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
4: Ježi.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: To je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte. Devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš voříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si voříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase voříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty voříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně, vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
8: Teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a vy pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnu, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile

0: Tak by ho musela vozit na vozejčku.
1: No jo, že... no jo.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle

0: na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
1: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Podstřiženách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
1: Jenom jednu takovou droboučku příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co to mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
2: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
3: To už mi ho nikdo neodpáře.
2: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
3: Kdybyste se mohli vzít?
2: Třeba hned zítra, když to stihnem.
3: To je takovým fofrem?
2: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
3: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
2: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
3: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
2: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
3: Ale já bych nerad nějak...
2: No tak jak to chcete udělat?
3: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
2: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
4: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám. Chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme dali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám kozám, to byl koze Lucifer, takhle tu chalupu jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo? To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než snad kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že mají přemnožený, nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl, že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova, že bych měla nějak...
10: Ty jsi přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy V pořadu sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.